Jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a už je pátek 24. července. Svátek má Kristýna. Toto jméno je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina nebo Kristýna s měkkým i. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos, jako křesťan, respektive křesťanka. Tolik zajímavosti ke jménu Kristýna a my vám, milé dámy z Blaníku, přejeme k svátku všechno nejlepší.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl,

0: počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Občas bude pršet, k večeru ale srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Jste s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 24. července a svátek má Kristýna. Narozeniny dnes oslaví například folkový písničkář Michael Janík. Je známý hlavně z folkového dua Paleček a Janík. V němž zpíval a hrál s Miroslavem Palečkem. Janíkovi je dnes 81 let. Všem dnešním oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší. A teď jedna vzpomínka. Narozeniny by dnes oslavil tanečník a choreograf Vlastimil Harapes. Bylo by mu 80 let, ale tento svět opustil před 2 lety. Teď už na Blaníku další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Baník počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy se objevují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná. Občas bude pršet, k večeru ale srážky ustanou. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 24. července. Teď se na chvíli zastavíme v minulosti. Před 70 lety vláda rozhodla, že armáda bude zmenšena o 10 000 mužů. Psal se tehdy rok 1956. A dnes je to 53 let, co zpěvák Jiří Schellinger natočil svůj největší hit autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Holubí dům. Stalo se tak v roce 1973. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.

0: Oh yeah. Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 24. července. Dnes má svátek Kristýna a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 8 ráno začíná na Českobudějovicku 27. ročník festivalu lidové kultury selské slavnosti Holašovice. Potrvá do 26. července. Country a folk festival Pecka startuje v areálu Koupaliště, a to v 16:30 odpoledne. Potrvá do zítřka. Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Rokytnici v Orlických horách hostí od 14:00 odpoledne Arenskou pouť. Ta nabídne kulturní program, stánkový prodej, pouťové atrakce, řemeslný jarmark i poutní mše. V 10:00 dopoledne proběhne v Jablonci nad Nisou slavnostní otevření nové základny zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se záložním krajským operačním centrem. A dnes také startuje 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Hezký pátek, krásné ráno, pustili jste si rádio Blaník a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Samé hezké české písničky po ránu pro vás, ideální probuzení. Já vám přeji krásný den a připomínám, že dnes už máme 24. července. A jaký ten dnešek bude?
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Obloha většinou polojasná, teploty přes den vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě to budou teploty okolo 21, na horách do 18 stupňů.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Dneska jsou to Kristýny, které vidím v kalendáři, tak dámy, všechno jen to nejlepší. A my si pojďme hezky česky hrát. Dobré ráno, hezký pátek.

0: I při pátku po ránu s dobrou náladou a s hezkou českou písničkou. A s tou s vámi budeme také právě dnes v Mariánských lázních. Ano, je tu další letní koncert Rádia Blaník. Na místě se bude těšit má odpolední kolegyně a to je Iva Lecká. S ní spousta dobré nálady, zábavy, sestava platí, zpěváci potvrdili, že přijedou. My se na vás budeme těšit právě tady v Mariánkách na hlavní kolonádě. Já si myslím, že program velkolepý, zábava, ta bude určitě stoprocentní, protože Iva na pódiu, tak to je určitě záruka kvality. A k tomu samé pohodové české písničky. Tak si to dnes při pátku s námi přijďte užít. Já přeji hezké ráno a užijte si i českou hodinku.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
0: Ta pokračuje i teď. Hezké ráno.

0: I dnes při pátku vám po ránu hrajeme hezky česky a máme pro vás také aktuální informace. Za malou chvíli další ranní zprávy, podíváme se na počasí a potom si dál budeme hezky česky hrát. Česká hodinka mezi 5. a 6., ale taky mezi 12. a 13. hodinou. A o to už tu bude kolega Pepa Černý. Já přeji hezké ráno a pěkný poslech vám všem.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. K pádu vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku došlo v závěrečné fázi výcvikového letu. Zahynula přitom příslušnice místní základny vzdušných sil a 4 další vojáci jsou zraněni. Ministr školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let a SPD k tomu doporučuje zrušit i 9. třídy. Policisté vyšetřují případ zvlášť závažného zločinu, ke kterému došlo v bytovém domě v Lesní ulici v Jablonci nad Nisou. Mělo by jít o vraždu dítěte. A v Pasohlávkách na Brněnsku se otevřelo sanatorium Pálava. První pacienti se v léčebně rehabilitačním ústavu budou zotavovat po těžkých a kritických stavech už od září. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude většinou polojasno s teplotami od 21 do 25 stupňů. Na severu a severovýchodě země a na horách čekejte přechodně více oblačnosti, přeháňky a teploty jen kolem 20 stupňů. Tolik o počasí a hezký pátek přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Ranní vysílání tady u nás na Blaníku. Krásné dobré ráno vám všem přeje Martin a pohled na hodiny aktuálně říká, za 5 minut už bude 6:15. No jo, no, je tady pátek, Kristýny mají svátek, tak všechno jen to nejlepší a za chvíli nabídnu třeba Petra Reska Modrou zem, anebo Petra Kotvalda písničku Je v tahu. Teď aktuálně je připraven Hrobař od skupiny Premiér a ještě míříme na silnice.
1: Blaník za volantem.
2: Dálnice D8 ve směru z Německa na Prahu je po dopravní nehodě osobního auta s nákladním na 89. kilometru stále uzavřena. Na místě probíhají odklízecí práce. A pozor si dejte na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Na kilometru 28,5 stojí na hranici odstavené vozidlo z poruchu. Projíždějte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, děkujeme, kdyby cokoliv volíte dopravní linku Rádia Blaník, ta je k dispozici na čísle 603 11 71 71. Šťastnou cestu a klidné páteční ráno.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Za námi česká hodinka, kdy jsme vám hráli jenom české písničky a co dál? No mám tu další české, Michal Hruza.
1: Přišel jste na dání, probudila můj
0: Michal David.
1: Život tak, jak se má, jenom právě tak tě otyčí.
0: A nebo prodavač a Michal Tučný. Jsme Blaník, celé leto hrajeme hezky česky, krásné ráno za 4 minuty 6.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude zpočátku oblačný až zatažený s doznívajícími přeháňkami. Během dne ale čekáme skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tolik o počasí a teď už je tu Hanka a s ní dnešní první zprávy.
2: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ceny na pumpách letí vzhůru. Na letišti v Náměšti visí černá vlajka. Čeští hasiči znovu pomůžou ve Francii. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Paliva v Česku za poslední týden zdražila. Skončila vládní regulace a od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Průměrná cena benzínu vzrostla téměř o 2 koruny a za naftu si řidiči připlatí téměř o 5 korun za litr víc. Nejlevněji natankujete v Ústeckém kraji, naopak nejdražší paliva jsou v Praze. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera při návratu z běžného výcvikového letu zřítil armádní vrtulník. Do ukončení vyšetřování je pozastavený provoz všech vrtulníků, potvrdil to ministr obrany Jaromír Zuna.
5: Dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud nám odborníci nedají jasný závěr. Byl to nový vrtulník, pořizovali jsme je v roce 2019, takže technická ztráta to je, ale v každém případě pro nás to nejzásadnější a nejzávažnější je ztráta člověka.
4: Zemřela jedna vojákyně, 4 vojáci jsou zranění a další 3 se přihašení zříceného vrtulníku nadýchali kouře. K zákonu o rozpočtové odpovědnosti se sněmovna vrátí koncem srpna. Novela umožňuje vládě překročit výdaje státního rozpočtu až o 10% a podle prezidenta tak hrozí rychlejší zadlužení státu. Podle koalice ale naopak zajistí udržitelné financování kritické infrastruktury. Proti rozsáhlým lesním požárům budou ve Francii zasahovat také vrtulníky z České republiky a Slovenska. O pomoc požádal v noci na dnešek francouzský prezident Emmanuel Macron. Nejhorší situace je na západě země, kde úřady už museli evakuovat na 20 000 lidí. Tolik zprávy, na Blaníku startuje Dobré ráno dnes s Martinem.
6: Ano, jsem tady s Adélkou, přejeme krásné dobré ráno, teď je přesně 6.
0: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
6: Skvělé ráno, krásný celý den, je tu pátek 24. července a pozor, Kristýny dnes mají svátek, nezapomeňte popřát. Já posílám Michala Tučného a přeji hezký dobrý den.
7: Rádio Blaník. Všichni známe,

0: Jelena písnička Jediný, co chci, 6 hodin, 6,5 minuty a my přejeme krásné dobré ráno s Adélkou. Adélka se za chvíli podívá na počasí a prozradí, že dneska svítit sluníčko bude. A slunce dál svítí, ano, u nás.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Stačí poslouchat naše vysílání, jak zazní tahle písnička.
2: Slunce dál.
0: Všední den od pondělí do pátku volejte k nám do studia po odeznění na 800 109 109. Převčírem ve středu odpoledne to byla posluchačka Petra, která se dovolala do studia.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: A přišla ukázka.
4: Tak co, víte, kdo to je?
5: Netuším.
4: No, tak to teda to není dobrá odpověď. Tak zkuste tím
5: Koláře, Petra.
4: Petr Kolář, jo? Opravdu jste si jistá?
5: A nebo zkusím spíš Bártu, Nojda Bártu.
4: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: A co z toho vyplývá? No jedno jednoduché. Hraje se o 10 000 korun. A slunce dneska bude svítit, tak možná zasvítí i v našem vysílání. Tak poslouchejte pozorně, jak zazní písnička Blaník 25, která vznikla k 25. narozeninám Blaníku. A my tady říkáme, že je to taková naše blanická hymna. V tu chvíli volejte k nám.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: 6 hodin k tomu 8 minut posloucháte. Dobré ráno, na Blaníku s vámi jsou Martin Císař a Adélka Zahradničková. Za chvíli Eláně, Eva Farná, Miraj, ale tohle už je Juliet a Robin Gibb. Dobré ráno.

0: 12 a 8 stupňů Celsia, nejtepleji je tradičně v centru Prahy.
1: Jak bude vypadat zbytek dne?
0: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer však bude od západu ubývat oblačnosti a srážky ustanou, což bude spojeno s výběžkem vyššího tlaku vzduchu, který se k nám bude tlačit právě od západu. Nejvyšší teploty očekáváme 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území však jenom kolem 20 a povane mírný severozápadní až severní vítr, který bude večer slábnout.
1: Máme za sebou poměrně chladný týden, co nás čeká o víkendu.
0: Sobota bude slunečná, čeká nás oteplení na 26 až 30 stupňů Celsia, chladnější však stále zůstane sever a severovýchod našeho území. Ráno bude ale ještě chladné, s teplotami kolem 9 stupňů. V neděli začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky, nicméně teploty čekáme stále letní, a to 25 až 30.
1: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: 6.21, to je přesný čas, za chvíli Michal Davec. Ale také další ranní zprávy a Hanka Koterová. Dobré ráno.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem poblíž hranic s Německem zablokovala na 89. kilometru nehoda osobního a nákladního auta. Uzavírka může podle silničářů trvat až do 8 hodin. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 na 13 let. Nová úprava by platila od ledna 28. Rekonstrukce Václavského náměstí v centru Prahy trvá už 2 roky a ještě rok trvat bude. Aktuálně se pokládají koleje, které povedou od Vodičkovy ulice až k Národnímu muzeu. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve svých 24 letech vybojoval své první zlato. Tolik krátké zprávy, další za půl hodiny.
1: Děkujeme, Haničko, a my si pojďme hrát.
2: Pohodové České rádio.
1: Teď už Michal David a Chtěl bych žít tak, jak se má, a za malou chvíli se vrátíme v čase. Budeme probouzet Aleše Valentu. Svého času ho probudil kolega Petr Slíva. Tak si to rozhodně nenechte ujít. Přeji hezké ráno a dobrý den za 2 minuty 6:30.

0: Michal David tady u nás na Blaníku, hezké ráno, minutu a půl po půl sedmé a pojďme probouzet.
1: Na lince je Aleš Valenta, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Já se teď vrátím trošku do historie. Píše se rok 2002, touto dobou nemůžeme odtrhnout oči od televize, protože v americkém Salt Lake City běží zimní olympijské hry a skáče právě akrobatický lyžař Aleš Valenta, který jako první na světě předvede trojité salto z pěti vruty. A teď otázka přímo na vás, Aleši, kolik lidí vám už to letos připomnělo?
2: Nevím, to jsou těžké otázky, takhle po ránu.
1: Bylo jich hodně, dobře, bylo jich hodně. Obáváte se každé zimní olympiády, že se zase ozvou a zase budou volat a zase s váma budou chtít dělat rozhovory, anebo to berete jako prostě součást své profese?
2: Beru to jako součást života, rozhodně to není nic, co by mě nějakým způsobem otravovalo, takže v tomhle směru nemám s tím žádný problém.
1: Tak to jsem rád, že vás neotravuju. Navíc potom přišla ta éra moderátora, takže vy mi asi rozumíte, že jo, v tomhle tom směru, proč vám volám.
2: Rozhodně.
1: Kdy jste stál naposledy na lyžích?
2: Na lyžích jsem naposledy stál na podzim, ale je pravda, že to bylo jenom tak, abych se dostal do areálu, kde se skáče, protože tam mám svěřence a potom už zase ne a potom většina těch areálů je vlastně jako dostupná chůzí, takže potom nemusím trávit celý den v lyžákách, ale v normální obuvi, že příjemnější. No, ale na podzim jsem byl naposledy.
1: Mě by spíš zajímalo takové to lyžování opravdu pro radost, že jdete mezi normální lidi normálně si zaližovat bez nějakých kousků. To si občas dopřejete tohle?
2: Takhle, na tom sněhu jsem fakt jako často, jo. Ale že bych si šel jen tak zaližovat, to vlastně jako úplně ne. To znamená, že jako někdy minulý rok jsem se podobně šel párkrát svíst, jen tak pro radost a sám pro sebe, ale většinou, já to nemám čas, já pořád buď někoho trénuju, nebo něco stavím s tím na tom sněhu, anebo někde něco moderuju, anebo někde dělám jako jiný příkusy, takže vlastně toho času, když já bych si užil to lyžování je strašně málo, a když už si teda můžu užít volný čas, tak si to spíš třeba zahrát hokej.
1: Aleši, když vás mám takhle po ránu na lince, tak já se ptám každého, kdybych vás chtěl pozvat někam na snídani, tak čím bych vás po ránu uctil? Snídáte po ránu?
2: Já jsem velmi skromný snídajista, protože já si dávám kávu a jogurt většinou. No. Ale je pravda, že když jsme na hotelu nebo když jsme někde, tak si tak jako dopřeju trošku něčeho navíc, ale cítím se potom provinile a musím se jít potrestat na posilovny třeba, takže v tomhle směru jako nesnídám moc.
1: Chápu, v každém případě vám přeju krásný den a mějte se krásně, Aleši, nashledanou.
2: Díky a mějte se krásně. Ranní host Rádia Blaník.

0: tohle byly V2V2, vy posloucháte Rádio Blaník. Za 3 minuty máme 6:45. Adélko, jaké nás čeká počasí?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Já vám přeji krásné ráno. Dnes nás čeká o něco slunečnější den, než byl včera. Bude hlavně polujasno, oblačno bude jen místy a jen ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru bude od západu ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty budou se pohybovat mezi 21 až 25 stupni, na severu a severovýchodě území bude chladněji. Tady teploměr nevystoupá výš než na 20 stupňů Celsia. Na horách pak bude okolo 17.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: 6 hodina 50. minuta za 10 minut 7 přejeme hezké ráno. Já tu mám teď jedny nedožité 80. narozeniny. Oslavil by je ten, který dospíval, tedy Vlastimil Harapes. A máme tu taky svátek, viď, Adelko?
1: Máme, svátek dnes slaví pro mě významné jméno, dneska slaví všechny Kristýnky. Moje ségra je Kristýnka, takže všechno nejlepší. A zároveň se vám dneska o dopravu a počasí stará naše blanická Kristýnka, takže i té přejeme všechno nejlepší. No a Kristýnky, dnes vám budou patřit i písničky na přání.
0: A co kdybychom jednu Kristýnu dali teď?
1: Tak jdeme na to.
0: Mandraže. Kristýn.

0: Mantraže a písnička Kristýna, posloucháte Rádio Vlani. Kristýna, všechno nejlepší k svátku. Co dál tady u nás, Karel Gott? Lucie Bílá. Jsem jenom obyčejná holka. A nebo Kaba. Pro každého něco. Na Blaníku dál budeme hrát hezky česky, činíma tak celé léto.
1: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.

0: počasí.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude zpočátku oblačný až zatažený, místy budou ještě doznívat přehánky. Během dne ale čekáme spíše skoro jasno až polojasno, teploměry vyšplhají k 25 stupňům. Toliko počasí a teď už se podíváme na informace ze silnic.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Komplikace jsou na dálnici D1 na 25. kilometru před Mirošovicemi ve směru na Prahu. V místě dopravního omezení tady počítejte s tvorbou pomalu jedoucích kolon. A nehodu máme na Mladoboleslavsku u Žďáru ve směru od Sobotky. Tady srazilo osobní auto Srnu. Projíždějte tady opatrně a dejte raději nohu z plynu. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Hanka Koterová.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Vláda vrací do hry zrušení 9. třídy. Vyhořelá budova ve Zlíně musí k zemi. V Jihlavě napouštějí zrekonstruovaný bazén.
5: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Ministr školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let. Předseda SPD k tomu předložil analýzu, která od roku 29 doporučuje zrušení 9. tříd s argumentem, že přinese české ekonomice peníze. Diskuzi o tom připustil i premiér. Vyhořelou budovu ve Zlíně čeká demolice. Stavební úřad vydal rozhodnutí o zbourání. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Celý areál je v tuto chvíli oplocený a platí tam zákaz vstupu. Praha postaví vůbec první plovoucí heliport v Česku. Vznikne na Vltavě kousek od Podolí a nahradí dočasné přistávací místo nedaleko Palackého náměstí. Podrobnosti přidá mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, včetně navigačního osvětlení, bezpečnostních systémů, vyhřívání přistávací plochy nebo vzdáleného monitoringu a řízení provozu. Stavba byla navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost letového provozu.
5: A první záchranářské vrtulníky by tam mohly přistávat v srpnu příštího roku. Po roční pauze se blíží znovu otevření bazénu Evžena Rošického v Jihlavě. Po rekonstrukci se hlavní plavecký bazén začal znovu plnit vodou a na místě už jsou také například startovací bloky nebo odrazové desky. První plavci by se do bazénu měli podívat na začátku září. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje Martin Sadel.
7: Jsem tu, krásné ráno přejeme s Adelkou, krásné stávání a za minutu už bude 7 hodin.
0: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
7: Budu tady mít jednu tradiční přespávačku už za chvíli a podíváme se také na počasí toho dnešního dne. A Adelko, prosím tě, jukneme i na víkendové?
8: Mrkneme na to.
7: Dobře, tak hezké ráno přejeme.

0: Marie Rotrová, posloucháte Rádio Blaník, 7 hodin 6,5 minuty, hezké ráno.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje.
0: A teď míříme do Polné. Na Tamním hradě se totiž zítra odehraje tradiční přespávačka se speciální prohlídkou a s pozvánkou je tu kurátorka Městského muzea v Polné Michaela Musilová. Tak jak to bude?
2: Láká vás přenocovat v hradních komnatách? Zbalte spacák, karimatku, přijďte do Polné a zažijte noc na hradě. Čeká vás speciální prohlídka s kostýmovanými průvodci, opékání špekáčku a večerní promítání filmu Pod čirákem. Následně se můžete uložit ke spánku v historických sálech Polenského hradu.
0: Tak tohle zní skvěle a kdyby vám náhodou tenhle ten termín moc nevyhovoval, potom tedy můžete zažít noc na hradě v Polné ještě jednou, a to 29. srpna. Tolik pozvánka, teď zpátky k písničkám. Za chvíli Karel Gott nebo Lucie Bílá. Hezky česky celé léto.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
3: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.

Jo, tak tohle byla Lucie Bílá, vy posloucháte Rádio Blaník. Za 11 minut máme 7:30 a za chvíli tu bude Olga Lounová. A nebo taky Tomáš Klus. Celé léto hrajeme hezky česky a přejeme krásné dobré ráno.

0: za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Pražském okruhu na 7. kilometru směrem k D1 stojí porouchané nákladní auto. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Na dálnici D10 na 22. a 5. kilometru u Benátek nad Jizerou ve směru na Prahu dejte pozor na sraženou srnu v jízdním pruhu a projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu krátké zprávy a s nimi Hanka.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Vláda nejspíš odmítne novelu, podle které by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Rozhodovat o tom bude kabinet v pondělí. Napříč republikou je přes 500 pálenic a právě v těchto dnech jim začíná sezóna. Ovoce je ale podle zahrádkářů méně než loni a to se odrazí i na množství vypáleného alkoholu. Chytré telefony dál zdražují, na vině je nedostatek paměťových čipů. Někteří výrobci už omezují výrobu, jiní prodlužují životnost starších modelů. V obci Střelmy na Mělnicku hořely 3 domy stojící u sebe. Na střeše jednoho z nich byly fotovoltaické panely, které bylo třeba odpojit. Škoda je předběžně 6 milionů korun. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
4: Jsem tu, krásné ráno, a posílám Olgu Lounovou, tu Olgu, která zaspívá dnes na dalším letním koncertě Rádia Blaník, a já budu mít i pozvánku.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník a to míří k vám.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Lázeňské město, Mariánské lázně a Kolonáda. Tam začne náš program letního koncertu za 5:30 odpoledne. A mimo Olgy Lounové, která dospívala v našem vysílání, to bude i Petr Kolá. Těšit se můžete na skvělou blanickou kapelu anebo taky Slzu.
2: Těší se i starosta Mariánských lázní Martin Hurajčík. Tak jak se těšíte?
3: Samozřejmě těším se moc a těší se celé město a široké daleké okolí a já pevně věřím, že spoustu hostů z jiných částí České republiky, že se přijede podívat, protože taková akce je jednou za čas a Mariánské lázně jsou přesně to město, kde tyto akce mají být a kde jsou nejkrásnější.
0: Počasí máte objednané, koukal jsem, že bude hezky, tak se na vás moc a moc budeme těšit. A když jsme na Blaníku, posloucháte takhle Blaník?
3: Poslouchám Blaník, poslouchám ho velmi často, ať už v autě nebo v kanceláři, takže Blaník. Super, jednička.
0: A teď pozor, máme pro vás jednu z brusu novou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám možná brzy přinese spousty peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Ano, slyšíte dobře, 100 000. Tak se pro ní stavte, budeme jí mít pro vás v Mariánských lázních. Tak přijďte a pobavte se s námi, protože tenhle letní koncert to bude jedna velká jízda. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: střelí.
1: Tomáš Klus na Blaníku za 7 minut, 7:45, a co nás čeká a nemine, to ví Adélka.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
3: Dobré ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Dnes nás nemine polojasná až oblačná obloha. Místy se můžou vyskytnout i slabé přehánky, které budou později odpoledne opět ustávat. Teploty ještě nebudou úplně letní, budeme se pohybovat v maximech mezi 21 až 25. Na severu a severovýchodě teploměr nepřesáhne 20 stupňů.
1: Víte, co mě napadlo? Dopřát si trochu italského léta. Vyměňte deštník za plavky a vyražte do Kalábrie. V rámci super last minute nabídky od Blue Style můžete od 28. července odletět na 8 dní s All Inclusive do hotelu Scuglio della Galea, a to za 23 990 korun za osobu. A právě 28. července už můžete pěkně nasednout do letadla a vrčet. Moře tady patří k těm nejčistším celé jižní Itálie a na své si tady přijdou také milovníci potápění, anebo konec konců i vodních sportů. A teď ještě jedna praktická informace, pozor pro cestující při cestě na pražské letiště. Tady skutečně kvůli rekonstrukcím hrozí možné zdržení. Pro větší pohodlí a klid si tedy před odletem doporučujeme vyrazit o něco dříve, dát si kávu v klidu na letišti a počkat na svůj let. My vám přejeme krásnou dovolenou z Blue Style.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Další parádní písnička v našem vysílání, typická k táboráku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Já vám řeknu, dovedete si představit prázdniny bez pravého českého táboráku, správného špekáčku, opečeného úplně ideálně do zlatova. A k tomu patří také kytara a oblíbené písničky. Pojďte tedy poslechnout vysílání Rádia Blaník v sobotu a v neděli večer. My pro vás mezi 18. a 19. máme ty nejkrásnější písničky k táboráku. A navíc jeden speciální dárek, jednu legendární nedvědovku, kterou nám osobně přijdou zahrát pěkně do studia Mladí nedvědi. A pokud se vás zábava tohoto typu týká a baví vás to, tak si to na Českém Blaníku v DAB Plus můžete užít ještě mezi 19. a 20. Tady pokračujeme až do 22 hodin, tedy rovnou ne hodinku, ale 3. Na Blaníku tedy hodinku mezi 18. a 19. a tady v sobotu a v neděli na rádiu Český Blaník 19 až 22. Písničky k táboráku prostě k létu patří. Tak si to užijte. A když to bude s námi, budeme rádi.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Celé léto hezky česky a důkazem je i ta další. Petr Muk.

0: ale taky Lucie Vondráčková. Jsme Blaník, hrajeme pro každého něco, hrajeme hezky česky celé léto. Krásné ráno přeje Martin Císař a pěknou letní pohodu s námi.
1: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Pěkné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude obloha ještě z rána oblačná až zatažená, místy mohou být ještě přehánky. Během dne ale bude spíše skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na informace ze silnic.
4: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
2: Blaník za volantem.
3: Na trase z Prahy na Chomutov za Kutrovicemi v místě dopravního omezení se tvoří téměř 5-kilometrová kolona. Počítejte tady proto se zdržením. A se zvýšenou opatrností projíždějte na Příbramsku, a to na výjezdu z Jinců směrem na Hostomice, kde havarovalo osobní auto do příkopu. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi přichází kolegyně Hanka Koterová.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Prezident jednal s ministrem dopravy. V létě roste zájem o psí hotely. Pálavské sanatorium vrací vážné případy do života. Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Hlavním tématem včerejší schůzky prezidenta s ministrem dopravy byla výstavba vysokorychlostních tratí a postup v protidronové ochraně. Řešili ale také novelu o rozpočtech, kterou Petr Pavel odmítl podepsat. Šéf rezortu dopravy Bednárek připustil tak problém se sestavením rozpočtu pro infrastrukturní stavby. Psí hotely mají v létě napilno. Vyhledávají je chovatelé, kteří odjíždějí na dovolenou a potřebují, aby bylo o jejich psa postaráno. Zájemci by ale neměli s rezervací termínu otálet, jak říká majitelka psího hotelu v Dobřichovicích Ladislava Kotrbová.
3: Když je období sezóny, což znamená teďko, tak je dobrý, aby ten majitel nám to nahlášení té školky toho pejska řekl co nejdříve, aby bylo teda volno. Pokud je to mezidobový období, což je taková ta zima, tak tam to třeba stačí 2 dny dopředu.
2: A stále populárnější jsou i denní školky nebo venčení a hlídání psů doma. V Pasohlávkách na Brněnsku se otevřelo sanatorium Pálava. Jižní Moravě přinese rehabilitační péči, která tu chyběla. První pacienti se tu budou zotavovat po těžkých a kritických stavech od září. Žádosti o péči ale sanatorium začne přijímat v půlce srpna. Dětský tábor dobrovolných hasičů v Nýřanech na Plzeňsku se musel kvůli obavám o bezpečnost narychlo stěhovat. Organizátoři se dostali do konfliktu s místním myslivcem, kterému areál patří. Vadilo mu, že mladí hasiči na chvíli zapnuli výstražné majáky na hasičských vozech a údajně padl i výstřel. Tolik zprávy a u mikrofonu jsou zpátky Martin Sadel.
4: Jsme tady oba, přejeme krásné dobré ráno, za 3 minuty celá, tedy 8.
0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
4: Kolega Petr Slíva na cestách, a tak se zeptáme, kde je aktuálně, a přihlásí se teď, ale také po 11. hodině, a to už bude novinka. To bude nový tip na to, kam vyrazit a kde je třeba právě on. Tak poslouchejte Blaník, já teď posílám Hanku Zagorovou.

0: Lucie Vondráčková, 4:08, posloucháte Dobré ráno na Blaníku, dnes s Martinem a Adélkou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A za týden už to bude s kolegou Petrem Slívou, ten se vrací, tuším, v úterý, veď, Adélko?
3: Je to tak, už úterý tady budeme na značkách.
0: Se na ně můžeme těšit. Těšíme se i na jeho další informace, které přinese do našeho vysílání, z jeho putování. A kde byl včera?
4: Velšskou vlajku jsme koupili kousek od kempu, ve kterém jsme se utábořili, v Ellen Visitor Center, v samotném srdci Walesu, údolí Ellen Valley. Ellen Valley je jedno z nejkrásnějších a zároveň nejméně známých míst ve Walesu. Leží v pohoří Cambrian Mountains poblíž městečka Ryder a často se mu přezdívá Velšské Lake District. Na ploše téměř 180 km čtverečních najdete soustavu přehrad, horských jezer, dřesovišť a opuštěných údolí. Jedna taková přehrada je kousek od nás a jmenuje se Cabin Cove Dam. Stavba začala v roce 1893 a trvala 10 let. Slavnostního otevření se v roce 1904 zúčastnil král Eduard VII. Dodnes odtud putuje pitná voda do Birminghamu akvaduktem dlouhým přibližně 117 km, a to převážně samospádem bez čerpání.
3: No a kam Péťa a jeho posádka popojela dnes, tak to si poslechneme po 11. hodině.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Jednaletní a k tomu pomádovská Olivia Newton-John, John Travolta právě teď jedna pro vás. A za malou chvíli hezky česky pokáč anebo Zuzka Norrisová písnička pátá. A jaké počasí nám bude přát nebo nepřát, to ví Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Postupně nám ustávají přehánky a vyjasňuje se. Dnes bude polujasno, oblačno bude jen místy a slabé přehánky opravdu už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 a na severu a severovýchodě území bude okolo 20 stupňů. A jestli se o víkendu vrátí letní počasí, tak to ví Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Sobota bude slunečná, čeká nás oteplení na 26 až 30 stupňů Celsia, chladnější však stále zůstane sever a severovýchod našeho území. Ráno bude ale ještě chladné, s teplotami kolem 9 stupňů. V neděli začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky, nicméně teploty čekáme stále letní, a to 25 až 30.
1: Léto s Blaníkem.

0: Zuzka Norisová, písnička pátá, 8 hodin 18 minut, posloucháte Rádio Blaník a dál to bude znít hezky česky, jak jinak tady u nás. Olympika nebo taky Václav Neckář a jeho doktor Damdidam. Přejeme hezké ráno, za chvíli aktuální zprávy.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

0: Daník za volantem.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D1 na 37. kilometru ve směru na Brno za sjezdem na Ostředek zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, které najelo do svodidel. Počítejte s omezením, kolona se zatím netvoří. A na Příbramsku na výjezdu z Jinců směrem na Hostomice havarovalo osobní auto do příkopu, i tady projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis, teď už krátké zprávy a s nimi Hanka.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Pěkné ráno, u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Přístavní ulice pod opravovaným Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude následující 4 víkendy uzavřená. První uzavírka kvůli rekonstrukci začne zítra večera, skončí v neděli. Domov pro seniory v Novém Strašecí na Rakovnicku má nové vytápění i zateplení. Modernizace za víc než 30 milionů přinese kromě zvýšení komfortu i provozní úspory. Rok po otevření obchvatu Lišova u Českých Budějovic je podle místních ve městě klid. Většina tranzitní dopravy už nejezdí přes centrum, ubylo tak hluku a přecházení silnic je také mnohem bezpečnější. A v Jeseníkách jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně 2 vlčí teritoria. Jedno se pohybuje v oblasti Medvědské hornatiny a druhé kolem pradědu. Tolik stručný přehled, další zprávy už za půl hodiny.
4: Děkujeme, Haničko, a my si pojďme hrát.
0: Pohodové České rádio.
4: Tohle už je Olympika, písnička Jako za mlada za 4:59 a už přijeli, už jsou tady. No ta je krásná, no to je pohled, řeknu vám. A nemluvím o Adélce, ta je taky krásná, ale já mluvím o Šunce, kterou nám přivezli, čerstvá dodávka a zítra půjde pěkně do světa. Tak by mě zajímalo, kdo tu Šunku zítra asi získá. Za chvíli poradím jak na to, teď popřeji krásné dobré ráno, buďte s námi dál.

0: Olympik jako za mladá, za minutu máme 8:30 a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A teď máte příležitost něco vyhrát, ať nepřijdete o tu nejlepší grilovačku. Pro všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme připravili hru, ve které můžete vyhrát 7,5 kilo těžkou šunku od Kosti od Leka. A nejenom pro ty stávající členy, můžete se tam hned teď zaregistrovat, běžte na web radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a potom se zaregistrujete přímo do hry, napište nám, kde trávíte léto s Blaníkem a možná k vám už brzy přijede náš prázdninový krajánek. A když uslyšíš, že opravdu posloucháte Blaník, no tak šunka je vaše. Marti, a zítra jedeš ty, viď?
2: Jedu já, Adelko, je to pravda a já se strašně těším. 4 místa, ta už máme za sebou. Naši posluchači byli úžasní, byly to střední Čechy, Vysočina a bylo to taky Brno a okolí. Konec konců byl jsem i v Moravském Krumlově, ale pozor, tentokrát to bude zase úplně někam jinam. Kam? To neprozradím záměrně, protože přijedu na to místo. A co tam musí hrát, Adelko? Jaké rádio?
0: No tak samozřejmě Rádio Blaník.
2: To byla otázka, to jsem vás trošku jenom tak polochtal, ale když pak vždycky přijedu a ty posluchače tam vidím, tak už jsou natěšený u plotu a vítáme vás, no to je nádhera. A co nám to vezete za dárek? No ta vypadá krásně, šunčička, to bude na grill a tak podobně, jo, tak prostě ty zážitky jsou úžasné. Jinak všude nás vždycky pohostili, něco jsme dostali, kafíčko, nějaký ten nápoj na cestu, no prostě posluchači Rádia Blaník jsou jedineční. A zítra tedy vyrážím, kam to bude záměrně neprozradím, zkontroluji, jestli poslouchají Blaník a pokud ano, no tak šunka jejich. Vy se přihlašte, jak říkala Adélka, je to úplně jednoduché. www.radioblanik.cz, tam je odkaz přímo na to, kde se můžete přihlásit do klubu posluchačů Rádia Blaník, tak to udělejte a vyhrajte šunku. Jinak z toho plynou i další výhody. No, můžete třeba zjistit nějaké ty zpěváky, zpěvačky v rozhovorech úplně v premiéře, máte tam i dobré tipy od nás, no a nebo také třeba pozvánku na nějaké koncerty. Já si myslím, že bych do toho rozhodně šel.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.

0: Slovenská skupina Elana, písnička Kočka, tady u nás na vlnách Rádia Blaník v dobrém ránu s Martinem a Adélkou. Adélka za chvíli informace o počasí a já mám písničky do celé, tedy do deváté, nabídnu Václava Neckáře a budou tu i brouci skupiny Mandraže. A tak si tak říkám, jaký bude ten dnešní tajemný rok. No určitě skvělý, protože tady bude kolega Petr Slíva s Adélkou, ale do jakého roku, že se vypravíme? Víte co, za malou chvíli dáme ochutnávku. Teď v tuhle chvíli se podíváme na to, jak bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Přeji vám krásné, no teď už skoro dopoledne. Pojďme se nejdřív podívat na teploty. V Praze je 17 stupňů Celsia, stejně jako v Ústí nad Labem. Podíváme se na východ. Brno hlásí 18 stupňů, Olomouc 16 stupňů Celsia, Zlín dokonce 15 stupňů, no a Karlovy Vary. Na západě tady je nejchladněji, tady 13 stupňů Celsia, Plzeň hlásí 14 stupňů. Jinak dnes bude polojasnou, místy oblačnou, ojediněle počítejte i se slabými přeháňkami, ty budou ale odpoledne a k večeru opět ustávat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě bude okolo 20, no a na horách pak 17 stupňů Celsia.
0: Rádio Blaník je rádiem dobrých zpráv, slunce svítit bude a bude svítit slunce i v našem vysílání. A dneska možná výherní 10 000 pro někoho.

0: Všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Artur Damdedam a Václav Neckář, vy posloucháte Rádio Blaník. Zatím ještě dobré ráno, ale za chvíli už přijde tajemný rok. Už se na vás těší kolega Pepa Černý a Délka Zahradníčková. Já se za chvíli rozloučím, ale je pravdou, že minule jsem si tipnul, myslím, že to bylo v pondělí, v úterý, viď, Adélko?
1: Je to tak, ano, myslím,
0: no, byl jsem vedle jako jedle. O 4 roky jsem se spletl, myslím, viď.
1: To není tolik.
0: Ale... No, není, to je jako, to máš pravdu, ale dneska jsem si řekl, já to zkusím na nečisto.
1: No.
0: A... jak jsem dopadl?
1: No, trefil ses dneska, no. Gratuluju.
0: Já jsem se podíval na ty písničky a říkám, no tak tohle je tutově rok? A víc už neprozradím, poslouchejte Blaník. A z toho roku je tahle písnička.
2: Pojďme se vzít a zbavme se plánu náš cíl.
0: Mimochodem, nádherná písnička jméno a Tereza Kerndlová. Tak si ji za chvíli zahrajeme a vy budete moci zase tipovat, z jakého roku to je. Čeká vás totiž...
3: tajemný rok.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Mějte se skvěle, užijte si den, ať je pátek pohodový, a když to bude s Blaníkem, nejlepší to zpráva pro nás. Krásné ráno.

0: Voyage, Voyage na vlnách Rádia Blaník. A už nám začíná poslední tajemný rok tohoto týdne. Přátelé, jaký pak rok budeme hledat, tušíte to? Zpívala Kateřina Marie Tichá v tom roce Zničenou zem. Slza tehdy udělala fotky. Krištof nahrál Hned teď.
1: Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí nejlo.
0: Tak co, už tušíte, co je to za rok? Můžete psát a volat. Psát na číslo 600 318 118 a volat na 800 109 109. Čeká nás tajemný rok a bude v něm hodně českých písniček. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 9 hodin.
2: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

0: počasí.
1: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude převážně slunečný, čekáme skoro jasno až polojasno, během dne může být místy přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty ale 22 až 25 stupňů. Tolik o počasí a teď už se společně podíváme na silnice.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D10 na 20. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané osobní auto. Při projíždění si dávejte pozor. A k nehodu máme na Praze východ v Bašti v hlavní ulici, kde se střetlo osobní auto s dodávkou. S opatrností je silnice průjezdná Kyvadlově. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě další zprávy. Já s nimi kolegyně Hanka Kuterová.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Po pádu vrtulníku v náměstí je v nemocnici 7 lidí. Na Orlíku v Podolsku platí zákaz koupání. Mladý český kajakář je mistrem světa. Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Na základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou se včera při návratu z běžného výcvikového letu zřítil armádní vrtulník. Jedna vojákyně zemřela. 4 zranění vojáci zůstávají v nemocnici už ve stabilizovaném stavu. A další 3 skončili v péči záchranářů při hašení pohašení zříceného stroje. Hygienici zakázali koupání na Orlické přehradě v Podolsku. Odebrané vzorky ukázaly nevyhovující kvalitu vody, která neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí tak akutní poškození zdraví. Druhá sledovaná oblast na Orlíku u Radavy vykazuje ale vynikající kvalitu vody. Pardubický kraj chce znát názor veřejnosti na podobu krajiny. Do přípravy studie proto zapojuje místní i návštěvníky regionu prostřednictvím online pocitové mapy. Podrobnosti přiblíží radní Roman Línek.
3: Je to orientační, ale je to jedna z forem, kdy jsme se rozhodli i dopisem na všechny starosty všech obcí Pardubického kraje také tuto formu oslovit veřejnost, aby starostové svém okolí každý měl možnost říct ano, tady chci, tady nechci chránit území před obnovitelnými zdroji.
2: Já ještě doplním, že pocitovou mapu s názvem Hodnoty krajiny najdou zájemci na webu Pardubického kraje. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve svých 24 letech vybojoval první zlato a je 5. českým kajakářem na světovém trůnu. Zítra ho na šampionátu čeká ještě závod v kajak krosu. Tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
4: Je to tak do tajemného roku, děkujeme Hanko.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé. Já koukám, že už tady zvoní telefony. Tak pokud byste právě nebyli vy ti, kteří právě voláte 800-109-109, to je číslo pro vaše hovory. Jak bych vám napověděl, jaký tajemný rok hledáme? Byl to rok plný změn. Byl to zvláštní rok. Začaly takové jako úplné novosti v našich životech. A není to zas tak dávno. A já myslím, že takhle to úplně stačí, protože cokoliv bych řekl navíc, tak by vám napovědělo až moc. Ještě bych možná mohl říct, že to byl volební rok, ve kterém jsme volili v krajských a senátních volbách. Obměňovali jsme třetinu senátu. A taky vznikla písnička skupiny Krištof Hned teď. Tak si ji dáme a dáme si ji hned teď.

0: Tento interpret se jmenuje tak, jako to, co všichni milujeme a co je za rohem. Víkend na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak se na to vrhneme, na ten tajemný rok. Možná, že už tušíte podle písniček. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, pane moderátore. U telefonu Zdeněk Zvěťárné. Můj tip je rok 2020. Protože jsem už slyšel ráno na pojedu, to byla Tereza Kendlová jméno. Co za fotky? Krištof, hned teď.
0: Dobře, tak uvidíme na konci. Mějte se hezky, naschledanou.
3: Děkuji, přeji vám všem hezký den.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marek z obce u Znojma. Já bych tipl, že to je rok 2021 pole Krištofa.
0: Jo. A co jste zažíval v roce 21?
4: 21 a je, to jsem chodila taky na zábavy a jak to frčelo, ty písničky. A já vás věrně poslouchám, protože jste úžasné rádio.
0: Dobře, tak moc děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
4: Děkuju.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, Pepo, dobrý den, Adelko, zdraví vás, Jirka. No tak jsem rád, že se mě povedlo dneska ještě dovolat, protože mě dneska končí dovolená, takže pak se uslyšíme v tajemným roce až v prosinci. No jo, nedá se nic dělat, my vždycky máme, já mám teď stálou denní od 6 do 2, takže bohužel vás takhle poslouchat nemůžu, ale jinak jste skvělý rádio samozřejmě a dneska hledáte, Pepo, podle mě rok 2020, už jenom jak jste říkal s těma senátníma volbama, to je doopravdy nedávno, takže si myslím, že by to měl být tenhle hledaný rok.
0: Dobře, tak uvidíme, Jirko. Díky moc, mějte se hezky, naschledanou.
5: Mějte se moc krásně a se razí, naschledanou.
0: Taky. Adelko, tak jak to vypadá v SMS-kách? Já mám zatím 2020-2021 čárky.
6: Tak tady začínají převládat čárky k roku 2020, typuje ho třeba Táňa, napsala k tomu ještě jste nejlepší Rádio Blaníčku, tak moc děkujeme. Rok 2020 typuje třeba i Věra, ale máme tady tip i na rok 2019, který nám poslal Honza z Brna.
0: Tak já přihodím další nápovědu. Přátelé, aby to bylo těžší, tak začneme ve světě. Kdo nás opustil v tom roce? Já jsem chtěl původně dát, kdo přišel na svět, ale to pravděpodobně ještě moc nevíme, protože řekněme, že se nedíváme do historie tak daleko, aby se ten člověk už stačil prosadit tak, aby jsme ho hráli na Blaníku. Jo. Ale v tom tajemném roce, který hledáme, tak nás opustil třeba Ennio Morricone, slavný hudební skladatel, který složil hudbu k tolika filmům, že kdybychom je chtěli vyjmenovat, tak bychom tady byli opravdu velice dlouho. Opustil nás taky Little Richard, velká hudební legenda. Kirk Douglas odešel a v tom roce se taky zřítil vrtulník s Kobe Bryantem, veleslavným a veleúžasným basketbalistou slavných Lakers. Tak, voláte? 800-109-109? Já čekám a samozřejmě Adelka taky. Ta čeká na SMSky 600-308.

0: občas na tebe zapomenu.
1: Přesně takhle vám to možná právě teď zvoní. Tak to zvonění ukončíme. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Fanda, Česká Třebová, zdravím Blaník.
1: Fando, my zdravíme Českou Třebovou a vás, jak to vidíte dneska?
2: Já to vidím na rok 2020, podle Krištofu.
1: Podle Krištofu, všichni to hádáte podle Krištofu. A co jste dělal v roce 20?
2: To jsem byl normálně v tom, už jsem v důchodu.
1: Jo.
2: 20 roků.
1: No víte co, my jsme v roce 20, pokud to byl ten rok, byli všichni tak trochu v důchodu, on to byl zvláštní rok. No, Fanda, díky moc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Zdravím vás, mějte se hezky, nashledanou.
1: Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, Marilenka. Určitě to byl rok 2020, podle Krištofu, pamatuju to video za covidu, kdy tam skákal na pohovce v obýváku. Vlastně rok předtím umřel Kája a vlastně začal potom covid.
1: No tak uvidíme, jestli máte pravdu. Díky moc, mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Adelko, ono to vypadá, že všichni hádají rok 2020 dneska.
4: No není to úplně tak. Máme tady třeba další čárku k roku 2021 v SMSkách. Tu nám poslala Martina. No a máme tady ještě tip na rok 1985.
1: 85? Mm. Aha, dobře. No, je to možné. Přátelé, já se podívám teďka hodně daleko, a sice do Ameriky, aby to nebylo úplně jednoduché, jo. Tak obyvatelé amerického státu Mississippi schválili v tajemném roce, který hledáme, v referendu novou podobu státní vlajky. To se stalo. No a když už jsme v té Americe, tak já vám dám velkou nápovědu. V Americe se konaly prezidentské volby. A

0: Dua Lipa, Physical. Tady Adélka si velice intenzivně tančila. Já se přiznávám, já jsem tuto píseň slyšel poprvé.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Ale hezký, hezký duo Lipo. Adélko, prosím tě, jak to vypadá s SMS-kami?
2: Tady máme tip na rok 2019. Ten typuje Zdeňka s maminkou z Plzně. Napsala, typuji to podle všech krásných písniček, bylo mi 58 let a mamince 79. Bral jí ledvinu, ale díky doktorům to naštěstí vše výborně dopadlo.
0: Tak, to je hezká zpráva. Adélko, prosím mě, ty máš připravenou úžasnou nápovědu.
2: Takovou ryze českou a takovou vánoční. 17. prosince tajemného roku na seznam UNESCO byla zapsána ruční výroba právě vánočních ozdob z foukaných skleněných perel z poniklé na Krkonošsku.
0: No ježiš, to je krásný. Zdravíme do Krkonoš, přesně tak. Nejenom Krkonoše, ale všechny obyvatele. Taky Sojku Práskačku. Přátelé, já vám dám další nápovědu, tentokrát z českých luhů a hájů. V tom tajemném roce nás opustil pan Jaroslav Kubera. Dlouholetý primátor Teplic, nebo starosta Teplic, já jsem ho měl rád. Dana Zátopková nás opustila, velká legenda, manželka a vdova po Emilu Zátopkovi. Opustila nás taky paní Eva Pilarová. A když jsme u těch zpěváků a zpěvaček, tak se podíváme zase jednou takhle přes ten oceán, protože on nás opustil taky... Kenny Rogers. A to byla velká rána.
3: When I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft.
0: Jenom ukázka, ale tuhle písničku znám a mám ji rád. Tak si ji pouštím takhle jako delší dobu, promiňte. No ale není z tajemného roku, tak za chvilku si dáme Anuka, která v tom roce vydala Na malou chvíli. Posloucháte Tajemný rok? Volejte 800 109 109. Co je to za rok, co hledáme?
1: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
4: Haló, haló, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní

0: 5. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho?
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín
10: Ninja Park!
9: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
9: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
11: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
19: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
20: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
21: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. na malou chvíli. Tuhle písničku poprvé zpívala v Tajemném roce. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Hana u telefonu. Já typuju rok 2020.
1: A podle čeho?
2: Podle úmrtí Evy Pilarové a Dany Zátupkové.
1: Jsou samé smutné události, co?
2: No.
1: To nebyl úplně veselý rok, co říkáte?
2: No to nebyl.
1: Co jste dělala v Tajemném roce?
2: Léčila jsem se po rakovině.
1: A dobře to dopadlo evidentně.
2: Ano.
1: Tak já to tady takhle klepu velice nahlas na studiový stůl. Ať se vám daří. Mějte se krásně. Děkuji. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den. Podle mě je to rok 2020. Protože minulý rok předtím 19 zemřel Karel Gott a hnedka na si do půl roku na to zemřela Eva Pilarová, obě takový pěvecký hvězdy.
1: No zní to velice logicky, tak já vám moc děkuju. Mějte se hezky, naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Adelko, tak co SMSky?
4: No já mám radost, protože moje nápověda o vánočních perličkových ozdobách napověděla Modřince z Liberce. Ta typuje tady rok 2020 a napsala k tomu napověděl mi i Marek Ztracený a písnička, která sedí na mého milovaného manžela. Potom nám napsal Karel z Černovic, tak se nezlob, že jsem takovej vůl a dnes typuji rok 2020. No ale máme tady třeba i tip na rok 2021, který nám tady poslala Alenka.
1: Děkujeme moc krát Alence i vám všem ostatním. Klidně volejte a pište dál, ty čísla jsou 800 109 109 na volání a 600 318 118 na SMSky. Já přihodím jednu nápovědu, která nebude nijak kontroverzní, doufejme. Novým premiérem Japonska se v roce, který hledáme, stal Yoshihide Suga. Tak a tohle je Ariana Grande a Justin Bieber. Ti v Tajemném roce zpívali píseň Stuck With You.

0: Stuck with you na vlnách Rádia Blaník. Jaký pak rok hledáme?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, Blaničku, tady je Zdeňka.
0: Zdeňko, jaký je to rok?
3: No tak podívejte se. Já si myslím, že to je rok 2020 jako většina posluchačů. Mm-hmm. Ale vy jste tam měl takový ze začátku, jako, že byly takový veliký změny. Já si myslím, že to má co dělat s covidem. A teď nevím, jestli se nemýlím, nezemřel v tom roce Karel Gott.
0: V roce,
3: no,
0: který,
3: ale... to by mě tak evokovalo k tomu, že jste tam byl takovej záhadnej. Jinak samozřejmě ty písničky, co tady hrajete a po těch zesnulých, co jste tady říkal, by se mi zdálo, že to tak je.
0: Karel Gott v tom roce, který hledáme, neodešel.
3: Neodešel?
0: Už byl, aha. Už byl pryč.
3: Už byl pryč. Hmm. Tak to jsem si myslela, že to bude ta bomba, s kterou přijdete na závěr. No, tak jsem se sekla.
0: To nevadí. A tak vy jste na začátku říkala, že hádáte jako všichni ostatní.
3: Já si myslím, že to je rok 2020. No, mě teď zemřel 21 manžel a já jsem si myslela, že Kája odešel rok předtím.
0: Tak
3: no.
0: Uvidíme na konci, jo?
3: Tak jo, krásný den, naschledanou.
0: Naschledanou, děkuji. Adelko, jaké pak tipy máme v SMS-kové bráně?
4: Tak napsal nám třeba Petr z Olomouce, ten tipuje rok 2020 a napsal k tomu ještě dovětek. Určitě Adelka není tak škodolibá, když to někdo neuhodne, anebo ano. Tak já bych jenom ráda uvedla na pravou míru, že nejsem škodolibá, ale já mám pak pocit, že ta hra je větší zábava.
0: Tak.
4: Ale přidám ještě jednu čárku k roku 2020, který nám poslala Jana z Humpolce a ještě nám děkuje za koncert v Pelhřimově, který byl před dvěma týdny, tak moc děkujeme, že jste to razila.
0: Co v Pelhřimově, ale dneska v Mariánkách, jaké to bude? Uhu. To byste měla vyrazit, Jano. To je nejvyšší čas pomalu. Ne, ba ne, to můžete vyrazit klidně později. Začínáme 5 minut před 4:30, mám dojem.
4: Je to tak,
0: tak nějak,
4: máš
0: na kolonádě, že jo? Takže z Humpolce, Bajoko si myslím, že když vyjedete ve dvě, tak by to mělo být, jak se říká, v suchým triku. Přátelé, hádejte dál, jaký rok hledáme. V tom roce zpívala Kateřina Marie Tichá Zničenou zem, tak za chvilku si dáme celou a pak už to vyhlásíme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, 0,5 litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Max útočí na regál.
14: Barča skvěle trefila nákupní koš.
13: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Kateřina Marie Tichá a zničená zem na vlnách Rádia Blaník. Tak jaký pak je to rok, co myslíte?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Adelko, strašně přetékáme do basketbalu, tak mi řekni, jak to vypadá s těmi SMS-kami, respektive jaký je jejich poměr, musíme to vyhlásit už.
3: No, nejvíc je k roku 2020, ale mám tady třeba i 4 čárky k roku 2019 a dnes posluchači typovali i rok 2021.
0: To je mi tedy pestré dneska. Přátelé, byl to opravdu zvláštní rok, já jsem to naznačoval už úplně v úvodu. Vznikaly písničky o té situaci, která nastala.
1: Na

0: muzikanti nejezdili na štace, byli doma, my všichni jsme byli doma. Byl to totiž rok
1: 2020.
0: Většina z vás to zvládla, uhádla tento rok. Přátelé, my si dáme poslední písničku tohoto tajemného roku pro tento týden celý. Já se s tebou, Adelko, loučím, měj se krásně, užij si víkend a v pondělí to spolu ještě naposledy zvládneme.
2: Ano, ano, těším se moc, Pepo, hezký víkend.
0: Tak a Slzata nám zaspívá dneska v Mariánských lázních, tak si ji připomeneme fotkami, písničkou z roku 2020, z tajemného roku.

Plánuje hlavně spousta dalších písniček, a to hlavně českých, na Blaníku. Zahraje nám třeba Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno... Zaspívají Tereska Mašková s Markem Lampou.

0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, takhle při pátku, při dni velkého juchu. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude skoro jasný až polojasný, během dne může být přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a k večeru a v noci klesnou teploty na 11 až 8. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Za volantem.
2: Pozor si dejte na Pražském okruhu u sjezdu na letiště, tady počítejte s tvorbou kolon v obou směrech v důsledku dopravního omezení. Komplikace vás potkají také na dálnici D5 z Prahy do Plzně na 28. kilometru, kde se odklízejí následky po dopravní nehodě. Dálnice je z toho důvodu aktuálně zcela neprůjezdná. Tolik dopravní servis, teď jsou na řadě zprávy a s nimi Hanka.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Minister školství chce povinnou školku od 4 let. V Náměšti začalo vyšetřování nehody armádního vrtulníku. Čeští hasiči odletěli pomáhat do Francie. Rádio Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Minister školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let. Předseda SPD k tomu předložil analýzu, která od roku 29 doporučuje zrušení 9. tříd s argumentem, že přinese české ekonomice peníze. Diskuzi o tom připustil také premiér. Vojenská policie a komise ministerstva obrany vyšetřuje včerejší pád armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Jedna vojákyně zemřela a dalších 7 příslušníků skončilo v nemocnici. Dokud se neobjasní příčiny tragické nehody, pozastavila armáda provoz všech vrtulníků typu H1. Čeští hasiči odletěli do Francie. Pomáhat budou s likvidací požáru u Bordeaux. O pomoc požádal francouzský prezident, který tak aktivoval mechanismus evropské civilní obrany, díky kterému budou vedle českých a slovenských vrtulníků v zemi nasazeny i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. A do jihočeských Holašovic dnes míří milovníci lidových tradic. Začínají tam selské slavnosti, které až do neděle nabídnou ukázky práce víc než 200 řemeslníků z Česka a ze zahraničí. A co dalšího, řekne starosta Jan Jílek.
6: Na 2 stagech vystoupí zhruba 20 kapel, kdy se zaměřujeme na žánr dechovka, folk, country, cymbal, pop a folklor. Pátek je spíš takový, bych řekl, jako dechovkovější. Sobota je nejrozmanitější a končíme nedělí, kdy je to už takové, řekněme, žánrově vyrovnané.
5: Já ještě doplním, že holašovické selské slavnosti navštíví každoročně kolem 11 000 lidí a na jihu Čech jsou vrcholem letní sezóny. Tím zprávy končí, u mikrofonu je zpátky Pepa.
0: Je tady, děkujeme, Anko.
1: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Právě teď nám odbyla 10. hodina. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Budeme si taky trochu povídat za malou chvilku o fotbale, protože se pořád něco děje kolem té ligy, která začíná už vlastně zítra. No a v této hodině dojde také na písničku, na kterou čekáme v éteru Blaníku. A vy víte moc dobře, která to je. Takhle, já nevím, jestli zazní v této hodině, ale určitě o ní bude řeč. Teď je tady balet Hej pane disk jockey. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Mekyš, Birka, Možno se ti zdá, posloucháte Rádio Blaník. Je pátek 24. července a to znamená, že už zítra startuje nový ročník naší nejvyšší fotbalové soutěže. A Tomáš Chorý pokračuje jako hráč Slávie. Oznámil to klubový boss Jaroslav Tvrdík.
1: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodl mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil té povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha a Tomáš jako hráč Slavie má platnou smlouvu a budeme vycházet z této platné hráčské smlouvy.
0: Já ještě dodám, že v úvodním ligovém kole se Slavie utká doma se Slováckem, Baník se představí ve Zlíně a Spartu čeká zápas na hřišti brněnské Zbrojovky. No, Zbrojovka se vrací do ligy, naopak zažijeme minimálně jeden ročník bez pražské Dukly. Tak zdravíme na Julisku. No, budeme si dál hrát. Tohle je Poetika, blízko na Blaníku.

0: Posloucháte Rádio Blaník, je pátek a tohle bylo Modrý pondělí a Argema.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Ano, my pro vás na Blaníku máme i energoporadnu, a to každou středu. Dělá ji Adélka Zahradníčková, dělá ji skvěle. Můžete ji slyšet vždycky ráno a potom v podvečer v repríze. To byste si neměli nechat ujít. No a navíc na našem webu radioblaník.cz pro vás máme takovou hru. Je tam formulář, který můžete vyplnit. A pokud tedy máte solární elektrárnu doma, tak můžete získat profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. A navíc dostanete přímo při té kontrole na místě 3 000 korun na ruku. Tak to si nenechte ujít, tuhletu šanci. Podívejte se na náš web, je to velice jednoduché, radioblaník.cz. Stačí kliknout na ten formulář, vyplnit, no a potom mít trošku toho štěstí. Za chvilku David Dale, akorát taky Bengals, Manic Monday, to je taky o pondělí. A Tereska Mašková a Marek Lambora, Náš příběh na Blaníku.
2: Hezky česky.
1: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
2: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče Petr Slíva.
1: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
2: Obyťákem na sever. S Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Tereska Mašková, Marek Lambora, náš příběh na vlnách Blaníku. I Tereska Mašková zpívá v té naší písničce.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A na vás je, abyste slunce dál svítí, tu naší, našli ve vysílání Blaníku. No a pokud se dovoláte jako první, hned jak písnička dozní, tak jedna, která máte obrovské štěstí, to je dobré vědět. A potom dostanete záhadnou otázku. Jeden z nás moderátorů nebo moderátorek vám pustí ukázku té písně. A na vás je, abyste odpověděli na otázku, kdo pak nám to zpívá. A můžu vám říct, že poznat třeba takového Jindru Poláka někdy není tak snadné, jak by se mohlo zdát.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
3: Tak co, víte, kdo to je?
4: Netuším.
3: No, tak to teda to není dobrá odpověď.
4: Tak zkusím Koláře, Petra.
3: Petr Kolář, jo?
4: A nebo zkusím spíš Nojda Bartu.
3: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Tak pravdou je, že Petr Kolář v té písničce zpívá. On je jediný, kdo zpívá jak v Blanickém přání, tak ve Slunce dál svítí. Ale Nojda tam teda nemáme. Je dobré si tu písničku nastudovat. Podívejte se na náš YouTubeový kanál, zadejte Slunce dál svítí a tam uvidíte videoklip, kde všichni ti interpreti zpívají a nahrávají tu písničku přímo ve studiu. No a mějte u sebe telefon a hlídejte Blaník, protože ona může zaznít v zásadě kdykoliv. A na vás je, abyste zavolali 800 109 109, dovolali se jako první podoznění písně, no a pořádně tu písničku znali, to je klíčové. Budu vám moc držet palce.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A pozor, protože Petra neuhádla, tak teď hrajeme o 10 000 korun. 10 000 vám aktuálně může přinést písnička Slunce dál svítí. Za chvilku Queeni, We Are The Champions na Blaníku.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Blaník, tohle byla Samantha Fox, ročník 1966. Což znamená, že 15. dubna oslavila 60. narozeniny. Toto letí, co? Si dál budeme hrát hlavně hezky česky dorazí kabáti. Už budem spolu navždycky hledanou. Taky Xindl X. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit. A zaspívá taky Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten. Pokud byste chtěli slyšet tenhle hlas dneska naživo, tak v Mariánkách to rozjede na koncertě Rádia Blaník, ale o tom ještě bude určitě řeč. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky a za 6 minut a malý kousíček už bude 11 dopoledne. Rádio
1: Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport. Blaník, počasí.
2: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude převážně slunečná a bez srážek. Čekáme skoro jasno až polojasno. Teploměry vyšplhají k 25 stupňům a během večera klesnou teploty na 11 až 8. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D11 před omezením za Sadskou na 27. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové se vytvořila 2,5-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením. Nehodu máme na dálnici z Mladé Boleslavy na Mělník u Liblic, kde se srazilo osobní auto s nákladním. A pozor také na Pražském okruhu, kde je kolona z důvodu velmi silného provozu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem. Tolik dopravní servis, teď už zprávy a Hanka.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ministr zdravotnictví slučuje vzdělání lékařů a nelékařů. Nafta zdražuje rychleji než benzín. Prezident na Hradě přivítal finalistky Wimbledonu. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Lékaři, sestry i další zdravotníci nelékaři by se měli vzdělávat pod jednou institucí. Od příštího roku vláda chystá sloučení organizací, které dnes zajišťují jejich postgraduální studium. Co si od změny slibuje, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
6: Naším společným cílem je na partnerské bázi poskytovat kvalitní, moderní a dostupné vzdělávání zdravotnickým pracovníkům napříč profesemi. Propojením odborného zázemí, zkušeností i kapacit posílíme kvalitu vzdělávacích programů a jejich schopnost reagovat na proměňující se potřeby z praxe.
5: Ministerstvo zároveň ujišťuje, že změna nijak neomezí atestace, zkoušky ani další vzdělávací programy. Paliva v Česku za poslední týden zdražila. Skončila vládní regulace a od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Průměrná cena benzínu vzrostla téměř o 2 koruny a za naftu si řidiči připlatí téměř o 5 korun za litr víc. Nejlevněji se tankuje v Ústeckém kraji, naopak nejdráž v Praze. Vysoké teploty a nedostatek srážek snížily hladiny jezer na severu Čech. Na jezeře Most je zatím pokles jen v řádu několika centimetrů, ale v Chomutově do Kamencového jezera už letos hasiči museli doplnit desítky tisíc kubíků vody. Jejich provoz trable s počasím zatím ale víc neohrožují. Čerstvé wimbledonské šampionky se dočkaly státní pocty. Na Pražský hrad je pozval prezident Petr Pavel. Ocenění za reprezentaci České republiky převzalo celkem 6 tenistek, a to absolutní vítězka Linda Nosková, dál Karolína Muchová, Jana Kovačková, Kateřina Zajíčková, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. To je ze zpráv ode mě všechno. Na Blaníku už pokračuje Pepa.
0: Je to tak, děkujeme, Hanko.
1: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku a kousek už bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky a taky se za chvilku spojíme s kolegou Petrem Slívou, který už pomalinku míří zpátky do rádia, ale pořád je ještě v obytňáku, někde na severozápadě, tak jako směrem. No a v této hodině se podíváme právě do těch Mariánek, kde dneska budeme mít další letní koncert, kam se vstupné neplatí a program bude nabitý, ale k tomu se dostaneme. Teď jsou tady Kabáti, písnička, kterou nejenom napsal, ale taky zpívá Milan Špalek, génius českého textu. Tak Milane, můžete zpívat. Hezké dopoledne.

0: Karel Gott a ta pravá. A teď se nám přihlásí do vysílání ten pravý.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Ten pravý Petr Slíva, ta pravá ranní hvězda, která je v obytňáku někde na severozápadě. Tak Péťo, ahoj, vítej ve vysílání. Co pak zažíváš?
3: Ahoj, zdravím z obytňáku, který se vrací ze severu, konkrétně z Orkneyských ostrovů nad Skotskem. V tuto chvíli jsme už s naším bydlíkem Knaus ze Sedlčan překonali kanál La Manche, kterému ale Britové neřeknou jinak než English Channel, na obou stranách si jej nazvali po svém, a jsme na starém kontinentu. Brzy ráno jsme trajektem vyjeli z Douvru do francouzského Dunkerku. Ale než jsme večer dojeli do Douvru, čekala nás téměř 6-hodinová cesta ze samotného středu Walesu. Už jsem vám povídal o velštině? Ne? Tak to musíte slyšet. Teda velšsky ode mě neuslyšíte ani slovo. A mám podezření, že tam mají na ORL pořád co dělat, když vytahují z krku ty zapadlé a zpřelámané jazyky. Slova ve velštině totiž téměř postrádají samohlásky. Sem tam se nějaká objeví samozřejmě. A ne, nadarmo je nejdelší název železniční stanice na světě právě velšský. Jestli chcete vidět, jak vypadá, mrkněte se potom na náš web na textovou podobu dnešního příspěvku. Tato železniční zastávka se nachází v obci stejného jména na ostrově Anglesey v severním Walesu. Její název má 58 písmen a v překladu znamená tohle. Kostel

0: Tak chuť.
1: Tým, mám na těba chuť na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, pojďme se podívat na sisly, protože sislové se vracejí do české přírody díky ochráncům přírody. Ti teď vytváří takovou sislí kolonii u obce Milá v chráněné krajinné oblasti České Středohoří a v posledních dnech a týdnech tam vypustili asi 77 sislů. Pokud byste sisly chtěli vidět ve volné přírodě a chtěli byste si je třeba i pohladit, tak to je taky možné. A to konkrétně v Mladé Boleslavi, na jejím okraji, v lokalitě Radouč. Ta už je proslulá, tam žilo na té takové louce a až 1000 sislů. Ta kolonie se trošku snižuje, zmenšuje. Je to taky tím, že lidé je krmí ty sisly nevhodným jídlem, tak pozor na to, přátelé, ale pořád ještě v Radouči na okraji Mladé Boleslavi narazíte na stovky a stovky sislů. Za chvilku ABBA, Xindl X a Petr Kolář a vy posloucháte Rádio Blaník.

0: Svačina na cestu
1: a Pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: To je fenomén. Petr Kolář a vyznání na vlnách Rádia Blaník. Něco mi říká, že tahle písnička v tomhle znění zazní dneska v Mariánkách.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože další letní koncert Rádia Blaník se odehraje právě dnes v Mariánských lázních, přátelé. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na kolonádě a bude tam třeba Petr Kolář nebo Blanická kapela a taky Slza.
2: Je

0: To bude radosti. Přátelé, vstupné se samozřejmě neplatí na náš blanický koncert, je jasné. No a letos pro vás máme navíc speciální dárek, respektive dva. Máme z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vás už brzy možná, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se nejenom pro tu samolepku stavte dneska v Mariánských lázních. Připomínám, 5 minut před půl pátou začínáme na kolonádě. A ta druhá dobrá zpráva je, že to bude moderovat Iva Lecká. Blbá zpráva je, že Iva Lecká mě tím pádem ve 13 hodin tady nevystřídá, protože už je na cestě do Mariánek, aby to všechno tam připravila, aby se tam jaksi zžila s tou atmosférou lázeňskou, že? A ona je na lázeňskou atmosféru přímo zrozena. To uvidíte, jak se bude nosit, jak bude mít klobouk určitě a bude milá a roztomilá jako vždycky. Tak dneska Mariánky, letní koncert, těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku Hana Zagorová, Rande u zdinářků na Blaníku.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Kanadský fenomén Bryan Adams a Heaven, tedy nebe, na vlnách Rádia Blaní. My si dál budeme hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. A s ní Michal David. Nám to vyjde, dorazí i jeleni. Jestli si ještě někde kolem, prosím, radce. A i když už je čas k obědu, tak přesto někdo může v tuhle chvíli snídat. Ideálně v trávě.
1: Snídaní v trávě, teď právě prostřeno.
0: Věřím, že spousta muzikantů právě teď jako je v koupelně a říká si, co já bych teď posnídal. Tak vás zdravíme, vážení umělci. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy. Celé léto vám hrajeme hezky česky, teď je před námi dokonce česká hodinka. A za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio
2: Blaní. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná až polojasná, jen ojediněle se objeví zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
5: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
3: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D8 na 7. kilometru směrem z Lovosic na Prahu havarovala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Kolona tady má asi kilometr, počítejte se zdržením. Na Praze východ v Říčanech v ulici pod Lihovarem u kruhového objezdu narazilo nákladní auto do stromu. Počítejte tam s omezením provozu a také se zdržením v koloně. A popojíždět budete i na dálnici D11 před omezením za Sackou na 27. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové se vytvořila asi 2,5 kilometru dlouhá kolona. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: První zraněné z armádního vrtulníku dnes propustí domů. Královéhradecký magistrát prověřil správu nemovitostí. Plzeňský kraj chystá změny pro turisty. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zranění vojáci jsou mimo ohrožení života. 3 se středně těžkými zraněními záchranáři jsou v nemocnici v Brně a jeden leží na jipce v Jihlavské nemocnici. A třebická nemocnice dnes také propustí 3 vojáky, kteří se nadýchali kouře. Zraněným i jejich rodinám poskytuje armáda maximální podporu. Vrtulník Venom se zřítil včera popoledně při návratu z výcvikového letu. Při neštěstí zemřela jedna vojákyně. Prověrka na Královéhradecké správě nemovitostí odhalila vážný nedostatek v nakládání s penězi. Ukázalo se, že peníze v milionových částkách mohly být odesílány jedinou osobou bez jakéhokoliv dalšího ověření. Příkaz k úhradě tak nemusela potvrzovat druhá osoba. V uplynulých dnech z účtu zmizelo díky podvodníkům 640 milionů. Plzeňský kraj bude lákat návštěvníky novým způsobem. Dosavadní průvodce turistů ráj se mění na vizit Plzeňský kraj. Proč k této změně dojde, to už prozradí ředitel tamní centrály cestovního ruchu Jiří Vejt.
8: Analýzy nám ukázaly, že původní značka sice měla regionální význam, její název ale nebyl dostatečně propojený s Plzeňským krajem a působil zastarale. Doporučení odborníků směřovala k vytvoření moderní destinační značky, která bude srozumitelná domácím i zahraničním návštěvníkům a sjednotí komunikaci všech turistických projektů kraje.
7: Na podzim tu také představí úplně nový turistický portál. Koordinační skupina Evropské unie pro ropu zatím žádné potíže v zásobování neregistruje, a to navzdory tomu, že na trhu panuje napětí kvůli konfliktu na Blízkém východě. Napětí na trhu by ale mohlo zesílit v případě pokračování konfliktu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Pepa Černý.
0: Děkujeme moc, Moni.
3: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník. Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé. Za nějakých 20 vteřin už odbije, tak já to nebudu prodlužovat. Čeká nás česká hodinka, to znamená pouze české písničky. A za malou chvilku se podíváme, kdo má dneska svátek a taky kdo má třeba narozeniny nebo kdo by měl narozeniny. Prostě se tak jako ohlédneme a zároveň budeme prudce aktuální. A teď jsou tady děti ráje a je jich teda hodně. No a v čele Michal David. Tak pokud obědváte, přeju vám dobrou chuť a hlavně klidné teď už odpoledne s Blaníkem.

0: Kristýnky, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Máme tady taky jednu, Kristýnku Ševčíkovou, před chvilkou šla domů, tak Kristý, všechno nejlepší. Zároveň své sestře musím popřát, sestřičko moje, všechno nejlepší k svátku a její dcera, moje neteř, Kristýnka, ta má taky svátek, tak obě holky dneska pořádně to oslavte. No a vy všichni ostatní samozřejmě taky. Dneska je 24. července a 80. narozeniny by oslavil Vlastimil Harapes. Fenomenální tanečník, ale taky trochu zpěvák. Jeho hlas občas éterem Blaníku zní.
1: Čekám tě stále, i když mám tě ve svém náručí.
0: Dnes by mu bylo 80 let, velice laskavý člověk, strašný sympaťák. No, tak přejeme tam nahoru, do tanečního nebe. Zároveň má dneska narozeniny Lukáš Pavlásek, tomu je 48, Lukáš je všechno nejlepší. Slaví taky Jennifer Lopez, nebo jak se říká J-Lo, to je dneska 57, na tom je taky znát, že to hrozně letí. No a už se konečně dostáváme k tomu, že má dneska 81. narozeniny Michal Janík, kterého všichni známe, hlavně způsobením po boku jeho kolegy pana Palečka. Paleček Janík, to je prostě dvojka, která se nám zarila, řekněme, koncem 80. let nejvíc do srdcí. I když nad tím tak přemýšlím, tak Paleček Janík, tuhle dvojku já vlastně nejvíc znám ze Semaforu, z Návštěvních dnů Šimka a Grossmana. Už tehdy tam zněla třeba písnička Hele lidi. Tak víte co, tak si ji dáme. Pane Michaeli, všechno nejlepší k dnešním narozeninám.

Olympik a okno mé lásky na vlnách Rádia Blaník. Tak se tak dívám, kde vidět Olympik naživo. A vypadá to, že zítra hrajou pánové v rámci hudby na Vinicích v Kutné Hoře. No ale už dneska pořádá hudba na Vinicích několik koncertů. Kateřina Marie Tichá, ta je ve Znojmě, čtyři tenoři, tam to vypadá na Popice, Monkey Business na Mělníku, Horký žeslíže v Třebívlicích, no je to nabité. No ale hlavně je dneska ten letní koncert Rádia Blaník na Kolonádě v Mariánských Lázních od 16:30, tak ten doporučuju. No a laďte dál Blaník a poslouchejte, protože za chvilku třeba Jelen, Katapult a nebo Iveta Bartošová, a to všechno v rámci České hodinky.

0: Iveta Bartošová a Tři oříšky na vlnách Rádia Blaník. To je úplně vánoční písnička, co? A ono je dneska 24. 24. července, to znamená, že do Vánoc zbývá přesně 5 měsíců. Už to není ani půl roku. To je hrůza, co jak to letí. Přátelé, já už teď vím, jaké budou barvy letošních Vánoc. Bude to minimalistická bílá, můžete to prý osvěžit nějakými pastelovými barvami, jako třeba světle růžovou nebo šalvějovou, případně levandulovou, jo. A pak taky hluboká modrozelená, což by měl být takový energický prvek v tom celém vánočním schonu. Tak minimalistická bílá, hluboká, modrozelená. Ale víte co? Já vás Vánocemi teď otravovat nebudu. Máme před sebou letní víkend, to je jasné. A počasí vypadá velmi dobře, protože zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů, takže my teplomilní máme velkou radost. Jak to bude vypadat potom v neděli, to bude ještě víc. Bude ještě o 1 stupeň víc, ale sem tam může zapršet, což příroda potřebuje. Já myslím, že víkend to bude hezký a můžete to odstartovat už dneska, ten víkend v Mariánských Lázních na letním koncertě Rádia Blaník. Začínáme v 4:30 na kolonádě a bude tam Iva Lecká. Čímž chci říct, že Iva Lecká mě teď nestřídá, je tady Martin Ledinský, už tady pobíhá, dělá si kafe, připravuje se a usmívá se, což znamená, že by to mělo být kvalitní vysílání plné radosti a českých písniček. Přátelé, za chvilku Miraj, Michal Tučný a já se s vámi loučím, mějte se krásně, hezký víkend a zpívejte si hezky česky s Blaníkem.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává Víťa Vávra, teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich skupina Lucie. Těšte se taky na Karla Zicha.
1: Je to paráda, lehnout si na zára a číst si.
0: A v příští hodině vám zaspívá i Věra Martinová. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude jedna.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno až polojasno, jen ojediněle se objeví zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do Pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Na dálnici D11 na 23,5 kilometru u Sadské ve směru na Jaroměř došlo ke srážce dvou osobních aut. Kolona tu má přes 3 kilometry. Popojíždět budete i na dálnici D8. Na 7. kilometru směrem z Lovosic na Prahu se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. V koloně se zdržíte okolo 30 minut mezi 12. a 7. kilometrem. A na Praze východ v Říčanech v ulici pod Lihovarem u kruhového objezdu narazilo nákladní auto do stromu. Počítejte také se zdržením. Tolik dopravní servis. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Stát zaplatí část projektů kvůli střetu zájmů na rezortu práce. Za provoz množírny padl vysoký trest. Volarský potok přivádí do Lipenské nádrže fosfor.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Možný střet zájmu Juchelkově ex-poradkyně Alexandry Semancové zaplatí stát. Ministerstvo práce počítá s tím, část projektu nevykáže k proplacení z unijních peněz. Po dokončení kontrol vyhodnotí případnou škodu a podle toho bude rezort dál postupovat. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách padlo vězení. Pětiletý trest si má odpěkat žena, která měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata ale byla zanedbaná, nedostatečně krmená a bez potřebného prostoru. Několik psů kvůli tomu i zemřelo. Žena si ponechala lhůtu na odvolání. Do Lipenské nádrže míří velké množství fosforu z Volarského potoka. Představuje taky jeden z největších zdrojů znečištění. Způsobuje to hlavně nevyhovující kanalizační systém, které Volary na Prachaticku mají. A víc říká za Povodí Vltavy Jan Potužák.
8: Volarský potok, když budeme brát Povodí Vltavy nad Lipnem, tak tvoří zhruba 5% toho povodí, ale přináší v celku 16% z toho celkového balíku fosforu, který se tam dostává. Do Lipna nám plus minus teče zhruba kolem 20 tun fosforu ročně.
7: Největším zdrojem fosforu jsou odpadní vody nebo zemědělská hnojiva z polí. Cena zlata se po prudkém růstu z loňského roku a začátku letoška dostala pod tlak. Včera se trojská unce dostala pod 78 tisíc korun za trojskou unci. Ustoupila tak z dvoutýdenních maxim. Podle analytiků jde ale o přirozenou reakci po rekordním růstu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Ladinský.
0: Moniko, děkujeme a za 2 minuty je tady 13. hodina. Pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: Je pátek 24. července, venku to možná tak nevypadá, ale opravdu je léto. Dobrou zprávou pro všechny milovníky horkého léta je skutečnost, že se to za několik dnů zlomí a zase přijdou tropy. No už aby to bylo, vždyť i ta rajčata na záhonech začala stávkovat. Co tohle to je? No prostě mírný podnebný pás pro Česko typický. Já mám z toho našeho léta pořád brouka v hlavě. A skupina Lucie.

0: Na Blaníku taky jedna slovenská od Adama Ďurici. Mimochodem už je to neuvěřitelných 33 let a 160 dnů, co existuje Česká republika. Ale velký kus historie jsme to táhli se Slováky a jejich krásné písničky, jako třeba ta od Adama Ďurici, žijí i na Blaníku. Svého času byla mezi Čechy a Slováky jistá rivalita, ale ta kulturní blízkost to nakonec vždycky přebyla. No co vám budu povídat, zeptáme se na to přímo jednoho šikovného Slováka, skvělého hudebníka Petra Nadě.
1: Já jsem asi jeden z posledních federálních psů, ale to nevím, či je dobré alebo zlé. Snad by bylo dobré, keby viacej české kapely chodili na Slovensko. Jakože chodí, ale nie tak, jako kedysi. A zase mi tam. Já si myslím, okrem iného, že muzika je samozřejmě nadnárodná a mezi Čechmi a Slovákmi vždycky boli velmi dobré vzťahy, aspoň v muzike určitě, protože ten jazyk je podobný a máme společnou kulturu.
0: Takhle to vidí Petr Nať. Děkujeme a teď už zpátky k písničkám. Za chvíli na Blaníku Anastasia, Karel Zich a tady už jsou Rednecks.

Anastasia na rádiu Blaník, za 9 minut bude 2:30. Léto nám trochu stávkuje a tento týden je toho opravdu důkazem. Nezvykle chladné počasí se projevilo i na ranních teplotách. Na Šumavě dnes meteorologové naměřili už 5. mrazivé ráno v řadě. Stanice Kvilda Perla měla ranní minimum minus 4,3 stupně Celsia a na Březníku v Rokycké Slati teplota klesla.

klesla na minus 4 stupně. Mráz zaznamenalo celkem 10 stanic na Šumavě a v Krušných horách. Chladno bude ještě zítra ráno, ale pak se začne oteplovat. No sláva! Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Vladimír Mišík, Lenka Filipová s dcerou Leny, anebo taky Modern Talking.

0: Daniele Landa na Blaníku, hezké odpoledne. Jak se nejraději dopravujete, když zrovna nejedete autem? Já úplně zbožňuji železnici, cesta vlakem, to je prostě nádhera, často si tu můžete dát něco dobrého na zub, nechybí toaleta a žádné drncání po těch našich silnicích. A to jsou ty cesty vlakem stále příjemnější, protože se pořád vylepšují jak vlaky samotné, tak i železniční tratě. A dráhy zajímá i názor nás cestujících. Vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici. Ta se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje a co zas naopak méně. Víc nám tuhle anketu přiblíží mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
1: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
0: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin, tak cestování zdar a cestování vlakem zvlášť. Za chvíli na Blaníku Věra Martinová, nebo taky Luis Fonzi a Daddy Yankee.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Spacito.
1: Na Blaníku Luis Fonsi a Daddy Yankee. Hezké odpoledne. Blíží se nám 14. hodina. Za chvilku tady budou další zprávy a v příští hodině skupina Slza.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
1: Těšte se taky na Činasky.
3: Koukám na tebe pár, už několik dní.
1: Nebo na Marii Rotrovou.
4: Bílý cval svůj otáčí.
1: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 6 minut budou 2.
5: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
6: Rádio Blaník. Počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná až polojasná, jen ojediněle se objeví zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
9: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
6: Blaník za volantem.
8: Na sjezdu z dálnice D1 na Divišov na 41. kilometru směrem od Prahy se srazilo nákladní auto s dodávkou. Počítejte tam s omezením. Na dálnici D11 na 22.5 kilometru směrem na Jaroměř se srazila 2 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Kolona má téměř 4 kilometry. Zdržíte se tu asi 15 minut. A na dálnici D8 na 7. kilometru směrem z Lovosic na Prahu bourala 2 osobní auta a blokují jeden pruh. V koloně se zdržíte okolo 30 minut. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Část vyhořelé budovy ve Zlíně musí co nejdříve k zemi. Česko bude víc spolupracovat s Chorvatskem. V Rakousku se chvěla zem.
12: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vyhořelá a z části zřícená výšková budova ve Zlíně musí zmizet do 15. prosince. Ohrožující části stavby pak musí její majitel nechat odstranit do 6 týdnů. Rozsáhlý požár tam hasiči zlikvidovali po 2 týdnech. Majitel objektu už má na demolici vybranou firmu. Česko chce s Chorvatskem sdílet své znalosti v oblasti jaderné energetiky. Společně chtějí sdílet své odborné znalosti, a to prostřednictvím dlouhodobého strategického partnerství. Spolupráce by měla podle ministra zahraničí Petra Macinky vést k větší energetické bezpečnosti obou zemí a zároveň by vytvořila nové příležitosti pro inovace a investice. Léto v Krkonoších přinese nečekanou dávku zimy. Medvědi Alice a Michal na stezce Korunami stromů dostali dnes sněhovou nadílku. Na děti čeká ale už zítra. Jak říká mluvčí stezky Zdeněk Pop.
13: Připravili jsme pro vás akci Po stopách medvědů, což je dobrodružná trasa z Černé hory až ke stezce Korunami stromů, během které budou děti i dospělí plnit medvědí úkoly. Na vrcholu Černé hory na vás čeká navíc sníh a pravá letní koulovačka.
12: Program proběhne zítra mezi 10. a 16. hodinou a zapojit se můžou zájemci kdykoliv během dne. Rakousko v noci zasáhlo zemětřesení o síle 4,5 stupně. Otřesy byly zaznamenány u rakouského města Semmering na pomezí Dolního Rakouska a Štýrska. Pocítili je ale i někteří obyvatelé ve 100 kilometrů vzdálené Vídni. Zemětřesení spustilo sesuv kamenů na jedné ze silnic. Další škody hlášeny nejsou. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
1: A za 2 minuty bude 14 hodin. Hezké odpoledne.
6: Martin Ledinský
10: na Rádiu Blaník.
1: Už dneska se odehraje další letní koncert Rádia Blaník, a to v Mariánských Lázních. Podrobnosti pro vás budu mít za chvíli. Teď už na Blaníku další písničky. Chystáme Slzu, Eltona Johna a tady jsou Mandraže. Hezký poslech.

0: Na Blaníku lhůta záruční od slzy, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet, zpívat naživo už dnes v Mariánských lázních.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Mariánkách se už všechno chystá, letní koncert Rádia Blaník začne 5 minut před 16:30 přímo na kolonádě, kde vám kromě slzy zaspívá taky Olga Lounová.
2: Tom, plán,
0: Petr Kolář. A v Mariánských lázních nebude na tom dnešním letním koncertě chybět ani naše blanická kapela a kolegyně Iva Lecká, se kterou se během odpoledne spojíme. Vstup je jako vždycky zdarma a čeká tu na vás opět i náš speciální dárek v podobě nové sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. A právě tahle samolepka vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už dnes v Mariánských lázních, kde se na kolonádě budete báječně bavit na našem dalším letním blanickém koncertě.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Činasky, Smoky a tady už je Katka Knechtová.

Za 7 minut bude 14:30 a na Blaníku nám dohrála skupina Činasky. Klára dnes svátek nemá, je totiž pátek 24. července a kdo má dnes doopravdy svátek, na to se zeptám skupiny Mandraže. Kristýna, Kristýna. Děkuju, on si tady totiž ve studiu někdo půjčil kalendář, tak to chtělo menší spolupráci. Milé dámy, které jste nositelky tohoto u nás oblíbeného jména, z Blaníku vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli Kex, Soul Sister anebo taky Michal David.

0: Všude dobře, u nás v Česku nejlíp.
1: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
0: Od pondělí do pátku na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku vám zpíval Michal David. Pohodové odpoledne.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A dobré zprávy, ty mi na Blaníku rádi. S jednou takovou zprávou je už ve studiu Sára Dvořáková. Hezké odpoledne.
2: Ahoj Martine a dobré odpoledne všem. Mladí lidé dostanou větší šanci budovat budoucnost svého kraje už během studia. Moravskoslezský kraj spojil síly se třemi univerzitami a nabídne tak vysokoškolákům odborné praxe přímo na krajském úřadě. Cílem je, aby talentovaní studenti získali cenné zkušenosti, našli uplatnění doma a pomáhali rozvíjet region, ve kterém studují. Do projektu se zapojili Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola Báňská. Studenti se budou podílet na skutečných projektech od práce s daty přes ochranu životního prostředí až po rozvoj regionu a modernizaci veřejné správy. Nepůjde tedy jen o běžnou administrativní stáž, ale o možnost ovlivňovat projekty, které mají dopad na každodenní život obyvatel. Svůj pohled přidává hejtman Josef Bělica.
3: Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří třeba studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na krajském úřadě.
2: A to je ode mě všechno a já vám přeji krásný víkend.
0: Sáro, děkujeme a tobě taky hezký víkend. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
0: A za chvíli na Blaníku další písničky chystáme pro vás třeba Márii Rotrovou.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nick Cayman na Blaníku. Pěkné odpoledne. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Helena Vondráčková. V příští hodině taky Petr Spálený.
1: Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky.
0: Nebo Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6,5 minuty bude 15 hodin.
2: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
4: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno až polojasno, jen ojediněle nás čeká zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na Praze západ mezi Řitkou a Všenory u Černolic se srazily dvě dodávky a silnice je tam průjezdná Kyvadlově. Dejte pozor. Na sjezdu z dálnice D1 na Divišov na 41. kilometru směrem od Prahy havarovalo nákladní auto s dodávkou. Počítejte tam s omezením provozu. A na dálnici D11 na 22.5. kilometru směrem na Jaroměř bourala dvě osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh. Kolona tam má téměř 4 kilometry. Zdržíte se asi 15 minut. Tolik dopravní servis. Přejeme šťastnou cestu.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Úřad vlády řeší změny jednacího řádu. Jihočeští zemědělci mají nedostatek krmiva. Lesní požáry ve Francii nepolevují.
8: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Úřad vlády hájí na sociálních sítích přípravy změny jednacího řádu vlády zastaralostí dosavadního znění. Pochází z konce 90. let. Odvolává se také na to, že úpravu začal chystat už předchozí kabinet Petra Fialy. Podle návrhu se například podávání připomínek k nové legislativě nebo jiným návrhům mohlo od září omezit. Zemědělci na jihu Čech se začínají zbavovat zvířat. Ke snižování stavu skotu přistupují kvůli suchu, protože pro ně nemají dostatek krmiva. První seče trávy, která je základní potravou pro dobytek, přinesly až o 2/3 nižší výnos než loni. Kvůli zvýšenému zájmu o porážku ale musí dlouho čekat na termíny na jatkách. V Chebu začala působit nová stomatologická klinika. Karlovarský kraj vybudoval jako součást rekonstrukce pavilonu C chebské nemocnice, kde kromě stomatologů sídlí taky onkologické oddělení i některé ambulance. Víc říká vedoucí lékař Jakub Papež.
9: Budeme nabízet ošetřování dětských pacientů v celkových anestezích. Krom toho naše centrum zajišťuje nebo má lékaře všech specializací, to znamená, je zde možné absolvovat léčbu rovnátky na ortodoncii, léčbu u stomatochirurga, kde se řeší komplikované chirurgické extrakce zubů nebo komplikace, které vzniknou v jiných ordinacích.
8: Otevření nové zubní kliniky v Chebu by mělo zlepšit dostupnost stomatologické péče. Francouzské úřady už kvůli lesním požárům evakuovaly 40 000 lidí. Oheň spustošil 10 000 hektarů území. Nejhorší situace panuje v Nové Akvitánii na jeho západě Francie. Oheň dosud zničil oblast o rozloze větší než je New Yorkský Manhattan. Tolik zprávy, je tu Martin.
0: Moniko, děkujeme a za 2,5 minuty bude 15 hodin. Pěkné odpoledne.
3: Martin Ledinský
6: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se s Mirkem Táborským vypravíme na jedno zajímavé místo. Tento týden se vydáváme za skřípky z historie. A teď už pro vás máme dlouhou noc od Heleny Vondráčkové. Hezký poslech.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Adél na Blaníku, hezké odpoledne. Teď je další zajímavý výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden se vydáváme za skřípky z historie. Konkrétně se vydáme na Manský dvůr.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
0: Mirku, hezké odpoledne.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jedno místo, kterým prošla, jak se říká, historie. Manský dvůr, který stojí na západě Čech, mezi Slavkovským a Dyleňským lesem, nabízí zájemcům o regionální historii minimuzeum vybavené všemožnými předměty ze sbírek badatele Zdeňka Buchtelého. Za pozornost stojí jeho archeologické bádání v místech tvrzí a hradů v okolí i sbírky pozůstatků z válečných období. Samotný Manský dvůr představuje usedlost chebského typu zdobenou hrázděnou architekturou. Byl založen pravděpodobně již ve 12. století jako opevněné sídlo. Stavebně i majetkově se proměňoval, až byl jako zbytkový statek po pozemkové reformě vyčleněn z majetku Metternichů a ve 30. letech 20. století jej koupil pražský architekt Milan Babuška. Jenže idylicky působící poloha sídla byla odedávna územím sporů, bojů a nakonec i válečných střetů. Meziválečné období dostavby a přestavby statku skončilo jeho záborem pro říšského místodržícího sudecké župy Konráda Henleina. U vstupu do Manského dvora nyní stojí dva pomníky, které připomínají události z konce druhé světové války. V dubnu roku 1945 docházelo nad západním protektorátním územím Čech k častým bojovým letům americké armády. Dne 17. dubna se vracela na linii u Chebu skupina stíhacích letounů Mustang po náletu na plzeňské letiště. Jeden stroj byl poškozen a u dolního Žandova začal klesat. Pilot Robert Oscar Davis se skočil na padáku, ale byl dostižen a zabit ozbrojenou říšskou pracovní skupinou z Manského dvora. Právě jemu byl v sobotu 25. dubna 2026 odhalen pomník u vstupu do nádvoří. Na opačné straně u brány stojí od roku 2015 podobně stvárněný pomník jednoho z ruských zajatců, kteří zde pracovali pro udržení válečného provozu statku. Zajatce zastřelil 1. května 1945 nacista Julius Kraibich údajně pro krádež Tuřínu. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Marek Ztracený, ABBA, a tady už je Petr Kolář.
5: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne-

0: Marek Ztracený na rádiu Blaník. Za 6 minut bude 16:30. Když se u nás na Blaníku rozezní pěkně od začátku písnička Slunce dál svítí, můžete vyhrát pěkný balík peněz. Všechny podrobnosti vám už brzy připomenu. Do té doby pro vás budeme mít No Name.
1: Vytrhal jsem v parku z jazera všetky bělé lekná.
0: A chystáme taky jednu krásnou letní od báječného tria Zagorová, Hložek, Kotwald. Už za chvíli. Přeji hezký pátek.
2: Ty jsi tam stál bez ptání.

0: Na Blaníku skupina No Name a právě Igor Tymko ze skupiny No Name společně s dalšími zpěváky a zpěvačkami naspívali i naší výroční písničku Slunce dál svítí. A ta vznikla jako dárek pro vás k našemu blanickému čtvrtstoletí.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A právě díky této písničce můžete během letošního léta získat pěkné peníze.
2: Slunce dál.
0: Když kdykoliv v pracovní den zazní v našem vysílání právě tahle písnička, a to celá od začátku, zavolejte k nám do studia na číslo 800 109 109, kdo se dovolá jako první je ve hře o peníze. Probíhá to tak, že vám pustíme krátký kousek z této písničky a když řeknete správné jméno interpreta, který zrovna v té ukázce zpívá, vyhráváte minimálně 5000 korun. Minule posluchačka neuhádla, a proto se aktuálně hraje o víc peněz.
3: Tak zkusím Koláře, Petra.
4: Petr Kolář, jo?
3: A nebo zkusím spíš Bartu, Nojda Bartu.
4: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Tak příště to snad vyjde. Teď je ve hře 10 000 korun.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli další písničky Simon and Garfunkel nebo také Lucie Vondráčková s Josefem Wagnerem.
5: Obytňákem na sever.
6: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jich, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Na Blaníku Michal Penk. Dobré odpoledne. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Lenka Filipová.
1: Já byla jiná, tak náhle jiná.
0: V příští hodině taky Marta Kubišová.
2: Přichází i mezi nás.
0: Nebo Jeleni.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 16 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou jasná až polojasná. Jen ojediněle nás čeká zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
7: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
5: Blaník za volantem.
6: Na Pražském okruhu na 18,5 kilometru směrem k dálnici D1 za sjezdem na Ořech stojí porouchané auto. Počítejte tam se zdržením. Kolona má asi 6 kilometrů. Na Praze západ mezi Řitkou a Všenory u Černolic havarovaly dvě dodávky. V silnici je tam průjezd na Kyvadlově, dejte pozor. A na sjezdu z dálnice D1 na Divišov na 41. kilometru směrem od Prahy havarovalo nákladní auto s dodávkou. Počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Kauzu Čecha zadrženého v Číně budou řešit dva rezorty. Tunel z Prahy do Berouna přijde navíc, než se čekalo. I na Česko dopadnou nová americká cla.
4: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při jednání v čínském parlamentu padly nové informace o zadrženém Čechovi. Kauzu budou podle ministra zahraničí Petra Macinky řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Peking ho vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podrobnosti projedná Macinka s diplomaty po návratu z cest. Železniční tunel z Prahy do Berouna vyjde na 670 miliard. To je výrazně víc, než se v minulosti předpokládalo. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu a zároveň pokračují geologické průzkumy. Samotná výstavba skoro 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Půjde o jeden z nejrozsáhlejších dopravních projektů u nás. Záchranné stanice po celé zemi letos čelí rekordnímu náporu. Od začátku roku přijali výrazně víc zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než loni. Pokračuje za Národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
10: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo právě i z Ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
9: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Zavedení nových cel nebude mít okamžitý zásadní dopad na českou ekonomiku. Podle analytiků to ale ovlivní hlavně tuzemské firmy zapojené do evropských dodavatelských řetězců. Skutečným problémem zůstává podle nich právní nejistota a také riziko další eskalace. Americká administrativa večer oznámila nová cla 10 a 12,5%. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: A za necelou minutu bude 16 hodin. Hezké páteční odpoledne.
5: Martin Ledinský
4: na Rádiu Blaník.
0: Další letní koncert Rádia Blaník je na spadnutí už za necelou půl hodinu. Začne v Mariánských Lázních na Kolonádě. Za chvíli se spojíme s Ivou Leckou, která ten dnešní koncert moderuje, a zjistíme všechny podrobnosti. Teď už ale pro vás máme Lenku Filipovou, tak ať se vám páteční odpolední Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Olga Lounová, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už dnes v Mariánských Lázních.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Mariánkách na Kolonádě je už všechno připraveno a bohužel se nám teda nepovedlo spojit se s kolegyní Ivou Leckou, tak zkusíme to za chvíli, jinak k tomu dnešnímu koncertu v Mariánkách začíná 5 minut před 16:30 přímo na Kolonádě. Těšit se tedy můžete, jak už jsme zmiňovali, na Olgu Lounovou, na Petra Koláře, taky na skupinu Slza a na další a další, bude tam i naše blanická kapela, vstup je zdarma. No a čeká tu na vás mnoho krásného, no prostě taková lázeňská atmosféra přímo v Mariánských Lázních na Kolonádě, tak zavítejte, pokud jste někde poblíž. Ivu Leckou ještě budu takhle na dálku bombardovat, jo? Snad se nám spojení tentokrát podaří, no a teď už další písničky na Blaníku. Za chvilku Marta Kubišová, Celine Dion a právě teď 22 dní od Mekyho Žbirky. Tak hezký poslech a pěkné páteční odpoledne.

0: Na Blaníku Marta Kubišová, za 7 minut bude 5:30. Co pak budeme hrát dál, tak vidím tady třeba Kabáty.
1: Jak je to s pravdou se šetří, možná proto, aby
0: a nebude chybět ani Belinda Carlisle nebo Jeleni. Přeji hezké páteční odpoledne. Slunce dál.

0: Na Blaníku skupina Jelén. Krásné odpoledne.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A v Mariánkách na kolonádě je naše kolegyně Iva Lecká. Povedlo se nám jí najít. Hurá! Ahoj Ivo, hezké odpoledne.
2: Nazdar, takže vy jste po mně vyhlásili pátrání.
0: Ano, jo? Téměř, přesně tak. Už tě všichni hledají, no konečně. Ona se našla sama, ta Iva.
2: No. Jo, přátelé, já jsem v Mariánských Lázních a já jsem unešená. Tady je to tak strašně krásný. To město je prostě nádherný a hlavně my jsme přímo na kolonádě. Takže to je opravdu, jako to je perla, kde se právě teď nachází. A přímo na kolonádě je také stage, na které právě teď začala vystupovat Blanická kapela. Takže už jsme to rozjeli.
0: Paráda, jinak já taky připomínám, že vstup je zdarma. Jo,
2: ano,
0: Čeká tu na vás opět i náš speciální dárek v podobě nové sluníčkové samolepky Rádia Blaníka Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se stavte v Mariánských Lázních. Iva tam má pro vás mnoho samolepek a nejenom těch samolepek, jo, bude se vám tam věnovat, takže dorazte. Ivo.
2: Ano, budu se věnovat každému, jak mi to dovolí čas
0: no.
2: A prostor. To jste právě dělo na začátku, protože já jsem přišla a najednou se na mě vrhli lidi a chtěli se fotit, což mě teda strašně těší.
0: Ano.
2: Mě nebudu říkat, že ne, to je hrozně milé vidět si posluchače, kteří nás poslouchají. Takže já jsem se zdržela díky tomu, tak se omlouvám, Martine, že jsem si to trošku zkomplikovala, ale už jsme tady.
0: Nevadí.
2: To jede, už to prčí.
0: Ivuško, já už jsem ti všechno odpustil.
2: Jo,
0: tak
2: to je
0: tak. Ivo, díky a zdravíme do Mariánek, ahoj.
2: Ahoj.
0: A já ještě dodám, že v tuto chvíli, jak Iva říkala, je na pódiu Blanická kapela. No a dál se můžete těšit na Olgu Lounovou a taky na Petra Koláře. Tak se skvěle bavte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Michael Jackson na Blaníku, hezké odpoledne. Za chvíli už aktuální zprávy a hned po nich Petr Muk. V příští hodině taky Marie Rotrová s Pavlem Bobkem. Nebo Nedvědi. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno až polojasno, jen ojediněle nás čeká zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty by se pak zítra měly pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Kolona popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. Provoz brzdí dopravní omezení na navazující k Belské ulici. Zpomaluje se u Klíčan na 3. kilometru a zdržení asi 20 minut. Silný provoz a tvorbu kolon čekejte i na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. Zpomaluje se před Modleticemi na 9. kilometru a kolona končí až na 14. Zdržíte se asi 5 minut. Na to navazuje kolona před Šmejkalkou. Tam přibrzdíte na 18. kilometru a popojíždět budete až po 24. Tady je zdržení asi na 15 minut. Tolik dopravní servis. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ombudsmanka řešila připojení na vodovod za příspěvek. Stát vybral firmu pro demolici na Expo. Práce na Kbelské v Praze pokročily. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Vlastníci vodovodu nesmějí podle zákona podmiňovat připojení k síti finančními příspěvky. Upozornila na to ombudsmanka Eva Kostolanská v souvislosti s případem manželů ze Středočeského kraje. Obec od nich žádala za souhlas za připojení 12 000. V případu podle ní pochybil krajský úřad Středočeského kraje, taky ministerstvo zemědělství, které dostatečně neprověřilo stížnost manželů. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Práce potrvají několik měsíců a hotovo by mělo být nejpozději do listopadu. V Záhřebu to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Demolici provede japonská společnost, která vyhrála výběrové řízení. Nakolik to přesně vyjde, ale Macinka neřekl, bude to méně, než očekával. Moravskoslezský kraj a Nový Jičín společně zachránili Hikelovy vily. Obě jsou zapsané jako nemovité kulturní památky a neměly by proto chátrat. Muzeum Novojičínská tu navíc bude mít svůj depozitář a víc k tomu říká starosta Stanislav Kopecký.
6: Nepůjdeme jenom opravovat nějaký letitý dům a zachováme i tu důležitou pro naše město sbírku klobouku a pokryvek hlavy, která zůstane v našem městě.
5: Hejtmanství a město budovy nejen opraví, ale budou je také provozovat. Oprava Kbelské ulice v Praze běží podle harmonogramu. Dělníci už dokončili první část rekonstrukce, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhu opravovaného úseku. V noci se práce přesunuly na zbylé pruhy. Opravy spojené se zúžením frekventované silnice potrvají do 15. srpna. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: A za minutu bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
4: na Rádiu Blaník.
0: Posledním Pepovým parťákem byl na Blaníku fotbalový internacionál Ladislav Vízek. Řeč byla i o hudbě. Jaký je hudební vkus Ládi Vízka? To si na Blaníku připomeneme za chvíli. A jaký je váš hudební vkus? Vy posluchači Blaníku máte rádi příjemné české písničky a jednou z nich je i tahle od Petra Muka.

0: Gerard Gates na Blaníku. Pěkné páteční odpoledne. Ve středu jsme tady u nás na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta. Tentokrát jím byl fotbalový internacionál Ladislav Vízek. A možná vás taky bude zajímat, jaký má Láďa Vízek hudební vkus. Pokud jste ten rozhovor neslyšeli, tak si to pojďme připomenout.
1: Láďo, vy nás posloucháte, že jo, Blaník?
2: Poslouchám velice rád.
1: A co máte nejradši tak jako za interprety?
2: Český a osmdesátku. Karla Gotta, to je pro mě jednička. Teď jsem byl na koncertu u Jirky Macháčka a je to skvělý člověk, má skvělou kapelu. No a dál mě zase šluknout ty svý trávy. To je vždycky, k němu to patří prostě.
1: To jo. A vás to neumrtví?
2: Ne, ne, to já, ne. Jen tak já jsem nekuřák, tak tohle jako taky ne, to jen tak ze srandy, ale poznal jsem vynikajícího člověka a říkal jsem mu, pochválil jsem ho, že koncert byl skvělej, ale že jednička zůstává Karel Gott.
1: To je jasný, no.
0: Celé povídání budete už brzy moct nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz a také na našem YouTubeovém kanále. Tak se podívejte. Za chvíli na Blaníku Nedvědi, taky Juraja Heep a tady už jsou Damiens, Mám tě rád, tak ať se vám páteční Blaník hezky poslouchá.

0: Za 8 minut bude 17:30 a tohle byl Na Blaníku Kohout od bratrů Nedvědů.
1: Písničky táboráku.
0: A právě ty k létu patří stejně jako samotný pěkně plápolající oheň. V sobotu i v neděli si s námi ty pěkné kytarové táborákové písničky můžete na Blaníku zaspívat. A nebo se do nich jen zaposlouchat mezi tím, co budete opékat buřta nad ohněm. Na Blaníku si už zítra v podvečer opět připomeneme jedny z nejhezčích a to samé pozítří. Zkrátka každou sobotu a neděli mezi 6 a 7 vám tyhle kytarovky na Blaníku hrajeme. A k tomu krátce po 6 další legendární živá nedvědovka, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud se u vás zábava u táboráku nebo grilu protáhne, stačí, když si pustíte naše DAP rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme večer od 7 do 10.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Police David Dale nebo taky Petr Kolář.

0: Na Blaníku vám teď zpíval Petr Kolář, který dnes nechybí ani v Mariánských Lázních.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Mariánkách na Kolonádě je už letní blanický koncert v plném proudu a na všechno tam dohlíží a svým pověstným humorem naše posluchače baví Iva Lecká. Ivo, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, no tak ty jsi mi teda udělal antré. No, nevím, jestli svým pověstným humorem bavím, ale musím teda říct, že to publikum tady, to je něco neuvěřitelného. Mm-hmm. Teď vystupovala blanická kapela a ta kapela skoro nemusela zpívat, protože ty lidi sborem zpívali ty písničky normálně sami. Já jsem úplně mám husí kůži, jenom o tom mluvím. Tady je tak úžasné publikum, ty Mariánky jsou prostě dokonalý. Takže já doporučuji, pokud je někdo poblíž, ať sem za námi dorazí, protože tady je tak úžasná atmosféra, nehledě na to, že je to tady opravdu nádherné, to si člověk opravdu připadá jak někde v jiném vesmíru, jo, nádherné stavby kolem nás, jsme přímo na Kolonádě, takže opravdu jsme v centru. Je tady hlava na hlavě, ale pořád se tady dá krásně procházet, takže se nemusí nikdo bát, že když přijede, tak se tady nebude moc hnout. Mm. Není to pravda, místo tady stále je, můžete si tady dát kafíčko, zrovna tady koukám na lidi, jak si tady dávají něco dobrého. Prostě je tady krásně, je tady nádherně. Za chviličku nás čeká koncert Petra Koláře, já se na to moc těším. Faninky už tady získali pod pódiem, už si Petra, vyhlídli. Hmm. Takže opravdu tenhle koncert je prostě nádherný. Je krásné počasí, takže doporučuji všem, aby se sem za námi přijeli podívat a užili si to společně s námi. Stojí to za to. Tak to je asi tak jako všechno. Hmm. Já jdu taky korzovat, mějte se báječně a těším se.
0: Ivo, díky, ahoj.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A za chvíli na Blaníku další písničky Boniem, Anaka, anebo taky Iveta Bartošová. Pro dnešek se s vámi loučí Martin Ledinský a od 6 tu bude Česká desítka, tentokrát s kolegou Vlastou Sukem. Mějte se hezky a užijte si víkend.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Iveta Bartošová, málo mě zná, na Rádiu Blaník už vás zdraví a pohodový pátek přeje Vlasta Suk. Za chvíli už společně odstartujeme Českou desítku. Mezi těmi 10 nejhranějšími písničkami máme jednu novinku od Kateřiny Marie Tiché, Byt 66.
1: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
0: Tak je tam dovolená, Xindla X.
2: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit.
0: A nebo Blízko od Poetiky.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud je
0: cít. Takže i v České desítce vám Blaník hraje hezky česky. Za 5 minut bude 18 hodin.
3: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno až polojasno. Jen ojediněle nás čeká zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
7: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
4: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D10 na 10. kilometru u sjezdu na Pražský okruh směrem na Brno se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam se silným provozem. Na Praze východ mezi Zdiby a Líbeznicemi na úrovni Bořanovic bourala dvě osobní auta. Provoz je tam řízený kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech. A na dálnici D1 před omezením u Mirošovic mezi 16. a 22. kilometrem směrem od Prahy na Brno se vytvořila kolona. Počítejte tam také se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
8: Ráno do práce.
4: O víkendu na výlet.
8: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Čeští hasiči znovu pomůžou ve Francii s požáry. Policie hledala v noci 5 ztracených dětí. Evropu opět sevře vlna veder. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Francie zamířil z Česka opět vrtulník s hasiči. Pomáhat budou znovu s likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismů civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků také 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. V lese na Znojemsku se v noci ztratilo 5 dětí z letního tábora. Podle serveru novinky.cz se zdrželi u rybníka a když se setmělo, tak se při návratu zatoulali. Děti ale měli sebou jeden telefon a zavolali na tísňovou linku. Operátor jim poradil, jak v něm zapnout sdílení polohy přes GPS a díky tomu je pak policejní hlídky se psi našli. Léto přeje občerstvení ze stánků. Současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat v případě, když takové zdravotní potíže přeci jen nastanou, to už dodává za D-test Lucie Korbeliusová.
10: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
9: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu anebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se může přesunout i nad střední Evropu. Podle některých modelů by mohlo být kolem 40 stupňů. Meteorologové ale upozorňují na to, že budou předpověď zpřesňovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Česká desítka s Vlastou Sukem.
0: Ano, je to tak. Já se těším na ta tepla, co ty?
9: Já se nemůžu dočkat.
0: Jo, my jsme takový teplomilové, ano. Tak jedeme dál, za minutu bude 18 hodin, přejeme krásný podvečer.
4: Česká desítka.
8: Česká desítka.
4: Česká desítka.
8: Na Rádiu Blaník.
0: Posloucháte Rádio Blaník a teď je ten nejvyšší čas, abychom vám opět představili 10 nejhranějších písniček českého éteru. O tento žebříček se nám pravidelně stará Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI a od mikrofonu vás i dnes zdraví Vlasta Suk. Kromě těch 10 nejhranějších se i dnes vrátíme do minulosti a já vám prozradím, v jakém roce bodovala písnička La Isla Bonita Ilony Čákové. A taky píseň Marka Ztraceného, Ztrácíš. Si to rozhodně nenechte ujít. Každopádně dnes začínáme novinkou. Na 10. místo se probojovala Kateřina Marie Tichá s písničkou Byt 66. Pro zpěvačku je píseň srdeční záležitost. V ní vlastně zpívá o svém prvním bytě v hlavním městě. Cituji její slova. Byt 66 je love song pro můj první byt v Praze, ve kterém jsem poprvé žila úplně sama. Je to písnička věnovaná všem takovým místům, kde člověk prožije zásadní momenty svého života, taky velké lásky i velká zklamání. Tahle písnička je takovou předzvěstí připravované desky, která aktuálně vzniká se skupinou Benjis. Vyjít by měla v první polovině příštího roku, takže se už teď můžeme těšit, ale každopádně jdeme na start dnešní české desítky, místo číslo 10, Kateřina Marie Tichá a píseň Byt 66.
4: Česká desítka
8: na rádiu Blaník.
4: Novinka.
5: Mažu stopy.

0: Desítka na rádiu Blaník.
1: Na rádiu Blaník posloucháte Českou desítku a stejně jako minule i dnes na 9. pozici skončila Tereza Mašková s písničkou Hořkosladký valčík. Ani na místě 8. se nic nezměnilo. Stejně jako minule, tak i dnes tuto pozici obsadila písnička Evy Farné Neříkej, co má se stát. Nejenom, že boduje samotná písnička, ale i videoklip, který za pouhý měsíc schlédlo více než 100 000 lidí na YouTube. Aktuálně čeká Evu Farnou série koncertů v Polsku, minimálně do 5. září, takže si na její vystoupení u nás v České republice musíme chvilku počkat. Ovšem, víte, co by vás mohlo zaujmout, tedy především dámy? Že si můžete koupit její oblečení. Na svých webových stránkách totiž Eva Farná prodává kousky ze svého šatníku, které už nevyužije, a navíc veškerý výtěžek putuje neziskové organizaci Borůvka. Zpěvačka tedy vybízí, pokud byste chtěli udělat radost sami sobě a taky lidem s tělesným postižením, můžete si něco zakoupit. Má tam třeba spoustu šatů, taky kalhoty, vestu a tak dále. Rozhodně doporučuju, pak můžete svým kamarádkám říkat: koukej, tyhle šaty měla zpěvačka Eva Farná na koncertě a teď je mám já.
0: Česká desítka na rádiu.

0: Single X, co by puberťák v české desítce na Blaníku, stejně jako minule i dnes na 7. příčce. Xindl nám zaspívá ještě za chvíli, na 6. místě tentokrát skončila jeho Dovolená, ale ještě předtím míříme do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát se budeme věnovat písničce La Isla Bonita. Pecka, kterou v 80. letech naspívala Madonna, se v 90. letech dočkala i české verze. Tu měla na svědomí Ilona Čáková. Česká La Isla Bonita se oproti původní verzi podstatně liší. Hudební doprovod vsadil na plně elektronický a syntetický zvuk, který odpovídal tehdejší módě diskotékového popu. Písnička tehdy vyšla na jejím velmi úspěšném albu Modrý sen, které jí v Česku vyneslo platinové ocenění. A v roce 1998 se 2 týdny držela na špici nejhranějších písniček v českých rádiích. Tak si tu její slávu pojďme připomenout.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Za námi první pohled zpátky. Na Blaníku jsme slyšeli písničku La Isla Bonita od Ilony Čákové, která v českém éteru nejvíce bodovala v roce 1998. Dva týdny se držela na vrcholu nejhranějších písniček. Tak, jak jste zvyklí, tak ještě jeden pohled zpátky si dáme v české desítce. Tentokrát zavzpomínáme na začátky Marka Ztraceného, ale za chvíli už se vrhneme na šestou příčku s Xindlem X, který nás vezme na dovolenou.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Jsme zpátky v České desítce a teď, jak už jsem avizoval, vyjedeme na dovolenou. Xindl X se nechal inspirovat svojí manželkou, cituji jeho slova. Když si kluci na vydavatelství stěžovali, že poslední dobou nosím samé depresivní písně, ptal jsem se své ženy, o čem pozitivním se dá psát s tím vším, co se ve světě děje. A její odpověď mě odzbrojila. Měl jsem napsat singl o tom, jak se těším na dovolenou. Tím mě dostala, já jsem totiž notorický plánovač dovolených. Dlouhé měsíce dopředu rád plánuju, kdy a kam pojedeme, dost tím žiju dávno předtím, než dovolená opravdu nastane. Takže pro vás všechny, kteří teprve plánujete dovolenou, ji posíláme dnes na místě 6. a schválně, jestli jste v tom textu najdete. Příjemný poslech.
0: Česká desítka na rádiu Bla.

0: I pro tentokrát je opět Radeček v České desítce, takže můžeme říci, všechno je v pořádku. Ano, tahle písnička si oproti minulému týdnu zase o něco polepšila, dneska tedy na pětce. Celkově se v České desítce drží 17 týdnů. Za to písnička Blízko od poetiky je v České desítce poměrně krátce, teprve lehce přes měsíc a dnes, stejně jako minule, na místě číslo 4, tak jdeme na ní.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Poetika a blízko, za námi čtvrté místo české desítky, tady na Blaníku. A my dnes podruhé zamíříme do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát do roku 2008, kdy jsme v rádiích zaznamenali písničku Ztrácíš od Marka Ztraceného. De facto to byl jeho první hit, který Markovi vynesl ocenění Objev roku. Písničku složil o Vánocích 2007 a za pár měsíců už to jelo. Start jeho hvězdné kariéry mohl začít. Tenkrát, když píseň složil, bylo Markovi 22. A jak na tu dobu vzpomíná?
2: Vím, že jsem si tenkrát život opravdu užíval se všudy a vlastně na to docela rád vzpomínám.
0: A my si teď dáme v české desítce, takže tady je vzpomínka na písničku Ztrácíš a s ní Marek Ztracený.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Na rádiu Blaník.
1: Na Blaníku Marek Ztracený a Ztrácíš, písnička, která ho v roce 2008 katapultovala na první místo a celkem 17 týdnů se tahle píseň stala nejhranější písničkou českého éteru. No a teď už budeme udělovat pomyslné medaile. Místo třetí obsadila kapela Krištof a s ní Dominika Alagia. Docela populární česko-italská influencerka, která se do širšího povědomí veřejnosti dostala díky tvorbě obsahu na sociálních sítích. Teď si dáme jejich společnou písničku Půlnoční hřích, no a pak jsou na řadě Činasky, Selhání.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Za námi druhé místo české desítky, skupina Činasky a Selhání. Posloucháte Rádio Blaník a za chvilku už budeme gratulovat vítězi. Ještě předtím ale pro vás máme rekapitulaci. Tak na místě číslo 10 jsme dnes přivítali novinku od Katky Marie Tiché, Byt 66.
1: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál, tady jsem vzala o tom.
0: Devítka, Tereza Mašková, Hosko sladký valčík. Místo číslo 8, Eva Farna, Neříkej, co má se stát.
2: Tak neříkej, co má se stát, my budeme se dál stát.
0: Na sedmičce jeden puberťák, Xindl X.
3: Cítím se furťák, jako puberťák, cítím se furťák.
0: A hned na šestce nás tenhle puberťák Xindl X pozval na dovolenou.

0: mrtvý i vraždy.
1: Pátou pozicí se může pochlubit skupina Opět Radeček s písní Všechno je v pořádku.
0: Dokud nade mnou jsou věci, co mě dovedou za tebou, ať svět se točí klidně pospátku.
1: Na čtyřce Poetika a blízko.
0: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám.
1: Bronz si odnáší Krištof a Dominika Aladži a Půlnoční hřích. Stříbro patří kapele Činasky, písničce Selhání. No a jak s tím zlatem?
2: Česká desítka.
3: Česká desítka.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
1: Kdo pak se z prvního místa bude radovat tentokrát? Jsou dvě možnosti. Buď písnička Vzpomeneš si, kterou zpívá Eva Farná se skupinou Miraj z České desítky, vypadla. A nebo opět vyhrála. A ta správná odpověď je, že vyhrála. A už po 15. Tak gratulujeme.
2: Česká desítka
3: na rádiu Blaník. Místo první.

Posloucháte Rádio Blaník a teď jsme se vychutnali nejhranější písničku v českém éteru. Už po 15. vítězí skupina Miraj a Eva Farna, Vzpomeneš si. Ještě 15krát a trhne rekord kapely opět Radeček i s písní I tak to za to stojí. Tehdy vyhrála 30krát. Tak uvidíme, třeba i tahle pokoří. Pro dnešek je to vše. Závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám sestavila. A příště už se na vás bude těšit ze severu odpočatý kolega Petr Slíva. Zdraví vás, Vlasta Suk.

0: Petra Černovská a Harry Mámo, kdo to byl? Posloucháte Rádio Blaník, po české desítce vás stále zdraví Vlasta Suk a za chvíli společně odstartujeme páteční písničky na vaše písemná přání. Projedeme se mašinkou. Pochválíme čas s Karlem Gottem. A počkáme se na Veronu. Celé léto hrajeme hezky česky, teď je 19 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra krásný den, jasno nebo polojasno, s teplotami od 24 do 29 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupně a ty noční minima 12 až 7, ojediněle pouhých 5 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak vás všechny zdravím, přeji pohodový páteční večer. Na úvod říkám jasně na rovinu, že dneska slaví svátek Kristýna, krásné jméno, písnička na přání tedy opět delší. Takže buďte trpěliví, užívejte si páteční večer. Teď na úvod Michal Šindelář, Hořely padaly hvězdy. Dnes slavíš významné narozeniny, moje Jaruško, za vše, co pro nás všechny stále děláš a jak o nás pečuješ. Ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody s rodinou. Za celou rodinu přeje Olda, ten, se kterým letos oslavíš 41 roků společné cesty životem. Tak to je krásné. Tak se mějte stále rádi.

0: Michal Šindelář, Hořeli padaly hvězdy.
1: Tady na Blaníku, pěkný večer.
2: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
1: No a dál zvesela zaspívá Michal Tučný. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap pro naše rodiče Janu a Tondu Gabrišku Stachova k jejich dnešnímu 50. výročí sňatku. Milá maminko, milý tatínku, přejeme vám hodně medu od vašich včeliček, velkou úrodu na zahrádce a mnoho společných chvilek s vašimi přáteli a rodinou ve vaší oblíbené pergole. To vám přejí vaše děti Jana, Tonda a Hanka s rodinami. Tak to je krásné. Samozřejmě přejeme další roky. No a máme tu ještě jedno takové nádherné výročí manželům Vertatovým k 50. výročí svatby. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody. No tak jo, tak i vám samozřejmě to je nádherné 50. výročí si užijte a stejně tak písničku. Tady je Michal Tučný a báječná ženská.

0: A Michal Tučný a báječná ženská.
1: Jedeme dál na vaše přání, teď holky a pro mámu. Zítra oslaví krásné 91. narozeniny naše milovaná maminka, babička a prababička paní Marta Schejbalová z Chocně. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a děkujeme za její lásku a dobrotu, kterou nám celý život rozdává. S přáním přicházejí dcery Jiřina a Marta s rodinami, taky vnoučata a pravnoučata. A ještě jeden vzkaz, stručně jasně, miluju tě, mami Denisa.

Za námi holky písnička pro mámu. A před námi na Blaníku Maxim Turbulence a Mašinka. Zahraj prosím písničku pro našeho Vojtíka k jeho 9. narozeninám, které dnes slavíme. Vojtíku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve škole. Ať ti to jezdí na skluzavkách. Krásné narozeniny přeje maminka, taky babička Radka, děda Standa, prababička Ivuš, pradědeček Jindra, strejda Vítě se Sárinkou, strejda Michal s Míšou a chlupáči Charlie a Teddy. Tak Vojtíku, i od nás všechno nejlepší k těm krásným 9. narozeninám. A ještě tu máme jeden zkaz, abychom zahráli mému manželovi, synovi a vnučkovi k jejich dnešním jmeninám. Přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a máme moc ráda, to jim přeje babička, děda z Kátova. Tak jdeme na Mašinku.

0: Valdemar Matuška, jedna píseň pro Kristýnku. Teď v písničkách na přání na Blaníku. Za chvíli Škvor, Síla starých vín a taky Karel Gott či Verona. Pěkný večer, za 8 minut už bude 7:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: No my pokračujeme dál, teď už je škvor, síla starých vín. Milý Pepo, Josefe, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí k tvým krásným 25. narozeninám. Ti přejí mamka, taky Zdenda, brácha a všichni z Čuníkova. A ještě jeden vzkaz tu máme, chtěli bychom nechat zahrát písničku k narozeninám našemu tačkovi Járovi z Heralce se vzkazem Máme super podlahy, seš borec, máme tě rádi, Šárka a celé stádo.

0: Škvor a Síla starých vín, teď už Karel Gott, stokrát chválím čas. Všechno nejlepší paní Zdeňce Tyšerové z Bělé pod Bezdězem k jejím 89. narozeninám. Jsme rádi, že tě máme, podepsán Vojtěch. Milý Blaníčku, zahraj písničku pro moji maminku Dášu Tichou k dnešním krásným narozeninám. Milá maminko, všechno nejlepší, přeje Gabča a kluci. A ještě tu máme další vzkaz. Ahoj, tohle je pro Jiřího Sejpku, kamaráda dědu. Snad budete žít dlouho, mám vás rád.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Stokrát chválím čas a Karel Gott na Blaníku. Teď na vaše přání taky Verona, na mě nečekej. Tobíku, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, užij si prázdniny, moc tě milujeme, máma, táta a Vivinka. Čau Blaníčku, zahraje mamince Evičce k jejím 50. narozeninám písničku od Verony. Maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a spokojenosti ti přeje dcera Ivča a už se moc těším, až to všichni společně s rodinou oslavíme a zapijeme. No dneska je Vladimíra a doufám, že nás v oslavě nepřekvapí nějaká díra a že dojdem v pohodě dom a abych řekla já, že nás nečeká, tak ať dojdeme, Jana posílá. A ještě jeden vzkaz tu máme k písničce. Šestan do moje, sice jsem ti nechal zahrát tuhle písničku, ale já na tebe počkám, je mi s tebou božsky. Neměnil bych a už se nemůžu dočkat, až se vrátíš od moře. Miluju tě, tvůj prvňáček posílá.

Tolik tedy Verona a na mě nečekej. Za 6 minut bude 7:45. Teď na vaše přání taky Lucie Bílá a děkuju ti. Můj nejdražší, dnes slavíme 22 let od chvíle, kdy jsme si slíbili, že půjdeme životem společně. Za tu dobu jsme zažili mnoho krásných chvil i překážek, ale vždy jsme stáli jeden při druhém. Děkuji ti za lásku, za trpělivost, oporu a za vše, co pro naši rodinu děláš. Jsem šťastná, že jsi právě ty mým životním partnerem. Přeji nám, ať nás láska, zdraví a vzájemná úcta provázejí ještě mnoho dalších let. Miluju tě, Štěpánka.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá za námi, děkuju ti. Před námi už za chvíli třeba Marie Rotrová a Déšť. A taky Karol Duchoň, mám tě rád. Tak poslouchejte Blaník, užívejte páteční večer v naší společnosti. Za chvíli pokračujeme.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert, víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
1: A teď na vaše přání slíbený Karol Duchoň, mám tě rád. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mé manželce Petře k narozeninám a přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví, lásku a aby to s námi vydrželo co nejdéle, přeje Tomáš, Péťa a Mia.

Karol Duchoň, Mám tě rád. Nádherná písnička na vaše přání. Před námi Marek Ztracený. Chtěla bych zahrát píseň pro Lucku Krejčíkovou z Belvar, která oslaví 26. července krásné 30. narozeniny. Přeje přítel Jiřík, Alenka, Eliška, Vendy a taky Jirka.

0: Nedojdete. Marek Ztracený a Vítr do plachet, teď na vaše přání Marie Rotrová. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky k našemu blížícímu se prvnímu výročí svatby. Si to nejlepší, co mě v životě potkalo, miluji tě, tvoje Mája. Děkuji moc, zdravím do rádia, není za co, tak si ten krásný večer užívejte, i to výročí, které se vám blíží. A teď společně písničku.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Marie Rotrová, písnička Déšť. Posloucháte Rádio Blaník, v této hodině ještě stihneme jednu hezkou českou odehrát. Budou tu Kabáti. Prosíme o zahrání Karlovi a Helence, napsal Tomáš. Bude to taky pro všechny na chaloupce v Orlických horách, ať se vám líbí zbytek pobytu, Hermína. Ahoj Blaníku, chtěl bych poslat písničku a zahrát všem a že se budu příští víkend ženit. Děkuji Karel. Tak Karle, ať to všechno dobře dopadne. Užijte si písničku a Kabáty právě teď na Blaníku.

0: Za námi Kabáti písnička Oni, je skoro 20 hodin a před námi další část písniček na psání. Tak za chvíli třeba Abraxas, Obyčejný svět. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný. Taky zaspívá Karel Zich. Nebo Valda Matuška. Hrajeme hezky česky celé léto, no a jak už jsem říkal, je 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra nás čeká pěkné počasí, podle meteorologů sluníčko, teploty od 24 do 29 stupňů v 1000 metrech kolem 21 a ty noční minima 12 až 7, v údolích ještě kolem plus 5.
1: Plasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál na vaše přání. Teď Petra Janů s písní Říkej mi. Jeníčku můj, sedím u moře, poslouchám šumění vln a dívám se do dálky. Přesto ze všeho nejvíc myslím na tebe. Každá vlna jako by mi šeptala tvé jméno a připomínala mi, jak moc tě miluji. Chybí mi tvůj úsměv, tvůj hlas i pocit, že jsi na blízku. I když nás teď dělí kilometry, moje srdce je stále s tebou. Posílám ti kousek moře, teplo slunečních paprsků, tisíc polibků a to nejpevnější obětí. Opatruj se, má největší lásko. Kopretina. A ještě jeden vzkaz tu máme, milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Jiříka Vodvářku do Kyšic. A chci jen říci děkuji za krásnou dovolenou a miluji tě. Jarka V.
1: Písničky na přání.

0: Trajanu a říkej mi teď už na vaše přání Abraxas, obyčejný svět. K dnešním 12. narozeninám ti přejeme, Pepínko naše, všechno nejlepší, užívej prázdniny a nedělej koniny, vždycky tu jsme pro tebe. Máme tě moc a moc rádi, mamka, tačka, brácha František a babi s dědou. Tak my se připojujeme samozřejmě, Pepince letí obyčejný svět.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
0: No a taky přejeme všechno nejlepší k těm krásným 12. narozeninám.

0: Abraxas, obyčejný svět, teď už na vaše psání, Karol Zich. Léto jak má být, zlato, co to je pro tebe, ať se co nejdříve vrátíš. Vím, že jsme si kolikrát neměli co říct, ale samota bolí. Posílám moc pozdravů, tvoje mamuša. A vybírá Karla Zicha.
1: Pravý český rybník kapří, to je léto, jak se patří. Užijte si pohodové léto s Blaníkem.

zich a léto, jak má být. No to je léto. Hezké české písničky pro vás z Blaníku zní nepřetržitě, ano, užíváte si to společně s námi. A před námi Petr Kolář, ještě tě lásko mám a drahá teto, s tátou ti přejeme všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a pohody k tvým narozeninám. Si ta nejlepší máma, kuchařka a přítelkyně, jakou jsme si mohli přát, a těšíme se na každý další večer, kdy si prostě jen sedneme a užijeme si společnou chvilku. Máme tě moc rádi, tvoji Honzikové. No tak jo, tak taky samozřejmě se připojujeme a k narozeninám posíláme i pěknou písničku. Tady je.

Za námi Petr Kolář a před námi skupina Kryštof. Zdravím Blaníčku, zahrajte prosím pro moji maminku Aničku, která má v neděli svátek. Chtěla bych jí tímto popřát všechno nejlepší, ať to všem na odpolední směně utíká. Děkuje Kristýna. Tak Kristýno, a vám k svátku všechno nejlepší dnes. A ještě jeden vzkaz tu máme, zahrajte prosím Kristýnce večeřové k jejímu dnešnímu svátku. Máme tě moc rádi, lásko. Přeje Honzík, maminka, tačka a babička s dědou.

0: Rádiu Blaník.
1: No a ta další písnička poletí pro naši maminku Milušku Fierbachovou do Chotovin, která slaví tento den své narozeniny. Maminko, si taková naše dobrá víla, která tady pro nás vždycky byla. Za tvoji velkou lásku a starost posíláme písničku tobě pro radost. Krásné narozeniny, maminko, máme tě rádi. Milující manžel Vláďa, taky Monča s Vlastou, Milča s Davidem, David s Janinou a vnoučátka Bára, Štěpán, Maty, Elenka, Olík a malý Adámek. Posíláme tvoji srdcovku od skupiny Keks.

Skupina Kex a písnička Víš o půl deváté. Teď na vaše přání taky Nena a 99 balónků. Tak a máme to zase, roku takhle jak voda, zase tu je Vladimíra a tak mu přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví a ať se máme rádi i po 33 letech. Doufám, že ještě dlouho budeme poslouchat Rádio Blaník Alžběta. To tak vás zdravíme a tady máte Nenu a ty balónky.

Krásný páteční večer vám všem přejeme. Posloucháte Rádio Blaník, za námi Nena. A před námi Nedvědi, máme jen sebe. Eliško, lásko moje, všechno nejlepší. Máš to teď velmi náročné. Dneska narozeniny, zítra svatba a pak se mě už do konce života nezbavíš. Jestli to ale někdo zvládne, jsi to ty. A pamatuj, jsi úžasná taková, jaká jsi. Miluji tě, tvé pomelo, Péťa.

0: jen sebe.
1: Za námi bratři Nedvědi, máme jen sebe a před námi Olga Lounová. Prosím o zaslání poděkování mému manželovi Baldovi za krásných 28 společných bláznivých let, ve kterých není čas se nudit. Máš můj obdiv za všechno, co si v životě dokázal, mám tě moc ráda, Milča. A bude to taky pro moji milující ženu Danču, kterou moc miluju. Miláčku, děkuji, že tu jsi pro mě od Petra. Patříme k sobě, tak to je další hezká česká na vaše přání.

Olga Lounová zpívala Hezky česky, patříme k sobě. Už za okamžik skupina Žentour a Proklínám. S tímto vzkazem budeme hrát milované Martince, manželce, mamince a snad brzy už i babičce. Přejeme k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně lásky a životní pohody. Hodné pacienty v ordinaci a mnoho sil při šlapání do kopců. To vše přejí naší vrbičce, manžel Rolo, děti Jakub, Maximilian a Rolda, kamarádka Péťa a pejsáček Pucík. No tak my se připojujeme samozřejmě. K narozeninám přejeme všechno nejlepší a za půl minutky tady máte písničku celou. Radio Blaník.

Žentour a Proklínám a před námi Slavíci z Madridu. S těmito vzkazy, milí Blaníčku, chtěli bychom zahrát paní Janě Vlasákové z Trhového Štěpánova k narozeninám. Je šokující, jak dobře vypadáš na svůj věk, vzhledem k tomu, kolik smutku jsem ti způsobila, když jsem byla mladší. Ať máš život jako sen a užíváš si každý den. Od starostí žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a mnoho úsměvů na tvé tváři. Přeje dcera Jana, taky manžel Bohuslav, vnučka Natálka, vnouček Tomíšek a zeť Pepa. Dnes slaví své 75. narozeniny kytarista, policista Psovod a myslivec pan Václav Vaník z Rokycan. Karatista tedy, ne kytarista, pardon, omlouvám se. Tak vidíte, to jsem z karatisty udělal kytaristu, tak to můžete na tu kytaru zkusit. Když máte ty narozeniny, třeba se něco hezkého přiučíte. Tak pojďme repete, dnes slaví své 75. narozeniny karatista, policista Psovod a myslivec pan Václav Vaník z Rokycan. Milý dědečku, přejeme ti k tvým dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně moc zdraví a pohody. Ať si pořád akční a bereš vše s nadhledem i přes všechny tragédie, co nám život nachystal. Společně vše zvládneme, máme tě moc rádi, tak jedo na zdraví. To ti přeji všichni Benešovi a taky Tarachaničovi. Tak ještě jednou všechno nejlepší a posíláme slavíky z Madridu.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: je to Valda Matuška, slavící z Madridu. Teď na vaše přání taky Brian Adams. Dobrý večer do rádia. Prosím o zahrání písničky pro mě a mého muže k našemu dnešnímu 5. výročí svatby. Takže zlato, malé připomenutí, loni si nezapomněl, tak schválně, jak si na tom letos, Lucka. Dobrý den, skvělé rádio. Rád bych vaším prostřednictvím poslal své ženě Lucii Vítkové a sobě naše svatební píseň k dnešnímu 5. výročí. S velkým poděkováním za všechny ty krásné roky, kterých už letos bude celkově 18. Miluju tě, PS, nikdy nezapomenu na naše výročí a ani na to, komu vděčím za naše seznámení. Takže ještě jednou moc děkuji i tobě, Terry.
1: Léto s Blaníkem.

Tohle byl Brian Adams, Everything I do it for you. Posloucháte Rádio Blaník a před námi Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc. A my tu máme tyto požadavky k písničce. 25. července v Kutné Hoře v parku pod Vlašským dvorem se konají závody Nordic Holding, na kterých budou závodníci nejenom z Čech, ale i z Polska, Slovenska, Itálie, Francie, Chorvatska a tak dále. A proto prosím o zahrání písničky pro všechny závodníky a hlavně pro ředitelku závodu Renatu Berkovou, naši skvělou trenérku a kamarádku. Bez ní by to prostě nebylo. Je to skvělá holka, máme ji všichni rádi. Děkuji, Laťka. Milý Blaníčku, zahraj mi pro mou velkou lásku do Kolína. Miláčku můj, vše dobře dopadne, štěstí a láska proudí od srdíčka. Těším se na tebe, lásko, zavři oči a poslouchej. Tak jo, jdeme na to.

0: i když nemůžeš, tak přidej víc. No a my taky přidáváme písničky na přání, když přijde hodně moc vzkazů. Tak nejinak je tomu i dnes. Takže co si budeme hrát po 21. podle vás? Třeba tahle od Jelenů a Hradišťanů. Dorazí Jiří Šelingr. Co by švihák lázeňský? Švihák lázeňský. A taky nám zaspívá Pavel Vítek Jednu krásnou zemi znám. Celé léto hrajeme hezky česky a stále taky na vaše přání.
1: Radio Blaník, počasí.
0: Tak jak zítra bude krásně. Meteorologové slibují většinou sluníčko, jasno, polojasno, s teplotami od 24 do 29 stupňů, v 1000 metrech kolem 21, v noci a po ránu 12 až 7 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Bylo 9, krásný večer vám přeji a teď už se projedeme lanovkou na Petří. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým zítřejším narozeninám, ať jsi šťastná a pořád svá. Anička, Eliška a Leoš. A tady je Pavel Horňák.
1: Písničky na přání.
2: Na rádi.

0: Pavel Horňák a Lanovkou na Petřín. A teď přitvrdíme na Blaníku.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Před námi ACDC, milá Janko, z Bukovan u Sokolova. Přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám. Věk je přece jenom číslo. Čím je vyšší, tím větší máme hodnotu, jako luxusní víno nebo pořádní kus kvalitního dortu. Užívej život naplno a měj pevné zdravíčko. Naty a Petr posílají.

Za námi AC/DC, před námi Jarek Šimek a písnička Narození nová. Bude to pro Lucinku ke včerejším narozeninám, krásný večer všem na Blaníku. Chtěla bych zahrát píseň pro nejčlovíčka na světě k jejím narozeninám. Lucinko, hodně štěstíčka, zdravíčka, hlavně hodně lásky, které ty sama rozdáváš opravdu moc. Jsem ráda, že tě znám a mám blízko u sebe. Pořádně si ty narozeniny užij, už se na tebe těším na tanečkách. Tvá Lucie. Moje milovaná velká rodinko, dnes máme velkou račí oslavu. Přeji vám jen všechno nejlepší a nejkrásnější, mnoho štěstí, radosti, smíchu, lásky a hlavně všem moc zdraví, ať se vám plní všechna vaše přání. Přeji manželovi Sašovi 60., zeťáčkovi Kubovi k 35., dceři Kačence k 25. a mým vnučkám Natálce k 14., Lince k 4. a Emičce k 1. roku. Mám vás všechny ráda, přání posílá manželka, tchýnička, mamča, babička, Lenka, Léňa, Lenička knihová. No tak to je krásné. Takové originální, řekl bych. Tak jdeme na narození novou a všem zmiňovaným samozřejmě popřeje nejenom Jarek Šimek, ale i já ze studia za celý tým Blaníku. Užijte.

Jarek Šimek, píseň Narozeninová, pokračujeme dál. Na vaše přání Marek Ztracený, milé rádio, prosím o zahrání písničky vnoučátkům Adélce, Natálce, Patričkovi a Aličce, kteří tráví prázdniny u děny Míry a babičky Janči na chalupě pod hradem Mírov. Děkujeme, moc rádi posloucháme. Tak my taky děkujeme samozřejmě a zdravíme. Milí Blaníšku, prosím o zahrání písničky pro moje holky Ajinku, Berunku a Rozárku do Kyšic a Starého Sedliště. Máme vás moc rádi, lásky naše. A Rozárce přejeme krásné prázdniny. Babi Jarka a děda Jiří.

Tak ztracení a modliba za pátek, jedeme dál na vaše přání. Bude to pro moji lásku Patu nebo Páťu Urbancekovou, kterou moc miluji, a ať jí uteče čas v práci na odpolední, moc a moc tě miluje tvůj manžel Peter. A ještě jeden vzkaz tu máme. Ahoj Blaníčku, chtěli bychom zahrát naší mamince Marcelce k dnešním narozeninám. Maminko, přejeme ti samozřejmě všechno nejlepší, spoustu zdraví, štěstí a božího požehnání. Moc tě milujeme, díky, že tě máme. Přejí taťka Vlastík, Marťa, Romča, Vojtíšek a Víťa.

0: zase i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: na Rádiu Blaník.
1: A pokračujeme dál na vaše přání. Jiří Schellinger, Švihák Lázeňský. Ahoj Blaníčku, zahrajte hezkou písničku panu Václavu Jánskému z Doubravice u Strakonic. Ke krásnému životnímu jubileu přeje hodně štěstí a zdraví dcera Renata, syn Martin a vnoučata a přátelé.

Jiří Šalinger, co byš vyhák lázeňský. I o půl desáté posloucháte Blaník, písničky na přání, stále v plném proudu. A teď Karel Gott. Milý tatínku, k tvým krásným 75. narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí a spoustu radosti. Máš kolem sebe milující manželku, děti, vnoučata a pravnoučátka, kteří tě moc milují. A ti dál vycházejí všechny rybářské výpravy a u vody zažiješ ještě mnoho krásných chvil. Posíláme ti písničku jako poděkování za všechno. Máme tě rádi. A další požadavek tu máme. Přeji ti všechno jen to nejlepší, hodně pevné zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody i klidu a vše to, co si přeješ, ať se ti vše vyplní. To ti přeje syn Daniel, Renata s Aninou, Pavel s Jarčou, Radka s rodinou a taky Aneta. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro radost našim rodičům Zdeňkovi a Daně na jejich chatu Doledec. Zdravíme je z dovolené ze Slap, přejeme všem hezký večer s pozdravem, železňáci.

Tady na Blaníku zpíval Karel Gott a pokračujeme. Teď Eláni srdečně posílám písničku pro průvodce ze zámku ve Frýdlantu v Čechách. Je to naše ranní klasika a tímto zdravím jmenovitě Šíšu, Karolínku, Pepu, Vicky a Dana. Příjemný poslech.

Za 7 minut už bude 9:45. Večerní Pohoda na Blaníku pokračuje. A pokračovat bude i s Falkem. Před námi písnička Ginny. Prosím, zahrajte mým kamarádům Tomíkovi, Janince a Vládíkovi. Mám vás ráda, Anička. Ahoj rádio, chci tě poprosit o písničku pro moje dva bráchy, Honzu a Láďu Hanjurovi, kteří teď nejsou doma, se vzkazem, že je mám oba moc ráda, myslím na ně a přeji Honzovi i Láďovi, ať už konečně dají pokoj a vrátí se. Miluju vás, ségra Květa. No tak Falka posíláme právě teď.

0: Tak tohle je Falko, písnička Ginny na Rádiu Blaník. Dobrý večer přeji.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A za chvíli na vaše přání Pavel Vítek, jednu krásnou zemi známa. S tímto vzkazem dnes slaví narozeniny paní Lenka Buralová ze Sokolova, milá Leni. Ráno jsem ti popřála v práci a teď bych ti chtěla nechat zahrát písničku. Je sice trochu smutnější, ale snad se ti bude líbit jako mě. Tak se pěkně usaď, zaposlouchej se a zavzpomínej, tvá kolegyně Iveta. Tak za okamžiky tu budete mít celou.
1: Písničky na přání. Dobrou noc, přátelé. Hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny.

I tohle je písnička Pavla Vítka, Jednu krásnou zemi znám. Vy posloucháte Radio Blaník a dál na vaše přání Človíček. Dobrý den, prosili bychom o zahrání písničky do Prahy manželům Tomášovi a Janě Dvořákovým a taky do Červených Janovic babičce Janě a dědovi Tomášovi k narození syna a vnoučka Tomáška. Přejeme mu hodně zdravíčka a ať roste jako z vody, to přejí kamarádi a přátelé.

Skupina Kex, písnička Človíček se narodil a jedeme dál. Na vaše přání taky opět Hradeček s písní Praha. Petí, i když se někdy vzdálím, stále si se mnou v mojí mysli a mých pocitech. Jsi pro mě nesmírně důležitá a stala se součástí mého života. Nemůžu se dočkat, až se zase uvidíme a obejmu tě. Užij si písničku, tvůj anděl strážný, a to včas.

0: Opět Radeček, taky Praha. Na Blaníku za chvíli na vaše přání ještě budeme pokračovat a hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Ano, stále vás zdravím a teď si dáme svaz českých bohémů. Zahrajte prosím pro mou sestřičku k svátku naší oblíbenou písničku. Jsme spolu na chatě a relaxujeme. Děkuje Martina. Minuta nás dělí od 22 hodin a éterem Blaníku už se prohání Vohnouči, svaz českých bohémů.
3: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na

Bohnout a Svaz českých bohémů na rádiu Blaník. Jdeme dál na vaše přání. Michael Jackson před námi. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Tomáše Baloga. Lásko, každý nový den je o jeden den blíž k tomu. A ještě zase uvidím. Moc se těším na 2. srpna a ještě budu moct obejmout a podívat se ti do očí. To je teď moje největší přání. Posílám ti tuto písničku, abych ti připomněla, že na tebe myslím každý den. Miluji tě celým svým srdcem a věřím, že všechno společně zvládneme. Tvoje Marcela.

Tak tohle je Michael Jackson, který nám doznívá na Blaníku 8 minut po 22. hodině. A teď Lucie Bílá, dobrý kafe, zahrajeme naší milované Magdalence. Přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Ať tě každý den provází radost, štěstí, zdraví a spousta krásných zážitků. Zůstaň pořád tak usměvavá a báječná, jak tě známe. Máme tě moc rádi a posíláme ti velkou pusu a tuto písničku Maminka, tatínek a Amálka. Tak my taky samozřejmě zdravíme. A jdeme do finále. Tohle je Lucie Bílá a poslední písničkové přání pro dnešní večer. Dobrý kafe. No a pak už písničky z lásky.

duše se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí, dál chybí odpovědi.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Rádia Blaník přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 25. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Jakub. Tak blahopřejeme. V tento den v roce 1968 se narodil britský popový zpěvák George Michael. Opustil nás před 10 lety. Kdo má narozeniny, tak to je herečka a textařka Gabriela Osvaldová, její 73 let a 36. slaví Pokáč.
1: Život prostě občas není fér.
0: Tak všechny oslavence zdravíme samozřejmě a posíláme další hezké české písničky. V rámci nočního vysílání pokračujeme.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je sobota 25. července. Dnes má svátek Jakub a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu popoledni začínají ve Včelné pod Boubínem na Prachaticku slavnosti medu. Nabídnou ochutnávku medu z celého světa anebo také ukázku tradičních řemesel. Dnes se také koná Anenská pouť v Plané u Mariánských lázní. V Zoodvůr Králové začínají africké dny. Nabídnou africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků a také africkou gastronomii. Hrad Sulianov na Svitavsku pořádá akci Dny práva útrpného. Lidé se mohou těšit na bohatý program. Od 10:45 dopoledne se konají mimořádné prohlídky sklepení zámku Duchcov na Teplicku. Barokní sklepy sloužily k uchování nápojů a potravin. Návštěvníci budou moci nahlédnout do zasypané kotelny a podívat se na nedávno objevené poklady ze sklepů. Historický jarmark pod názvem Řemeslný jarmark začíná v Plumlově na Prostějovsku v 10 hodin dopoledne. Nabídne ukázky dobových i moderních řemesel. A Pražská zoo v Troji pořádá víkend hmyzožravců. Nabídne tematické krmení zvířat a také ochutnávky hmyzích specialit zdarma. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21 a foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.